0: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsem máma, už nikdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: srdce v hit rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží.
1: Takže to úplně všude.
0: Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Rádio Zlín.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
3: To je nákupní centrum Čepkov.
2: Sortiment všeho druhu.
4: Restaurace,
5: kavárna.
2: A s parkováním 2 hodiny zdarma.
3: Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
6: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
7: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
0: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Hit Radio.

0: úraz a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nových průzkumů, jak kdo si v kampani vede, se už ale nedočkáme. Ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 autorek a autorů. Veletrh potrvá do neděle. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. A teď se podíváme do našeho regionu.
5: Na Žítkové se v sobotu otevřelo Envirocentrum v Janušově u Sedlosti. Vznikla zde také naučná stezka věnovaná tradičnímu ovocnářství, biodiverzitě a krajině Moravských Kopanic. Ekoskanzen vyrůstal postupně v posledních zhruba 10 letech obnovou tradičních staveb. V areálu je památkově chráněný obytný dům, chlév, stodola, sklep i roubená sušírna ovoce. Kořeny u Sedlosti sahají do 18. století. Dnešní obloha bude ve Zlínské kraji polojasná. Teploměry vystoupají na 19 stupňů Celsia.
6: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.

0: s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. Já se na to prostě nemůžu zvyknout, mi tam chybí ještě to a s Davidem, ale vypadá to, že za týden už by mohl být zpátky.
2: Je to tak, krásné, dobré ráno.
1: Jošťák, Rošťák, ahoj Jasmin, ahoj lidi, všichni, kdo jste si nás zapnuli. Je úterý, začíná snídaně šampionů a odstartujeme ji s Avicim. Tak pojďme.

0: Tohle je naším úkolem. Vás probudit, a tom zpívá Avicii Wake Me Up, 6 hodin 6 minut. Musíme se přiznat, že je to i úkol pro nás, taky s tím máme co dělat po ránu. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a úterní Hit Radio snídaně šampionů. A lidi, já procházím změnou.
1: Tak co to je tentokrát?
0: Transformací, je to tady a schválně, jestli to někdo z vás máte, taky tak jo. Já poprvé v životě miluju podzim.
1: A čím se tak stalo?
0: Já nevím, já byl vždycky ten, kdo si jako první stěžoval na to, že je ráno tma a že je odpoledne tma, ale včera nějak po 7. večer se vracím domů ve tmě a říkám si, jak to je vlastně hezký, že je to taková až jako intimní tma, takže já jsem vlastně spoko, možná za to může to brutální
1: stáří,
0: leto, co jsme tady měli, a to je ono, já se ptám, je to věkem? Co myslíš?
1: Hele, tak já jsem mladší a taky miluju podzim. Já teda musím říct, že miluju každý roční období a jsem strašně ráda za to, jak se nám to střídá, protože ty 3 měsíce, kdy to období vždycky trvá, mi přijde takový adekvátní čas tomu, abychom si to užili a zároveň, když už nás to štve, tak to brzo jako skončí. Ale na podzimu miluju jako všechno možný, kakao, čaj, je to takový útulný přesně všechno.
0: To je fakt. Já si myslím, že si tohle nadšení možná rozmyslím, až budou teploty pod bodem mrazu a napadne první sníh a bude břečka.
1: A tak to bude zima, ne podzim, to je dobrý.
0: Takže dobrý, takže miluju podzim. Tak my se ptáme, jak to máte vy? Co vy a podzim, ano nebo ne? O tom bude minuta šampionů, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda milujete podzim, nebo jestli teda jste ten, kdo ho nesnášíte, nechápu, jako může nikdo nesnášet.
1: Mně se líbí, jak před týdnem se tady se mnou hádal, že podzim teda určitě ne a dneska už ho prostě miluje, ale jo, lidi se mění. Číslo k nám 777-937-777, pojďte nám napsat.
0: A my k vám posíláme další hity. Tohle je Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio 607. Hezké ránko.

0: Tohle je Taylor Swift. 6 hodin 11 minut a úterní Hit Radio. Tak co vy, jak to máte s podzimem? Já jsem se bavil o tom, že jsem prošel transformací a podzim z nějakého záhadného důvodu jsem začal milovat, tak jsme se ptali vás, co vy a podzim, pojďme na to.
1: Evča Frýdek Místek, podzim je top, miluje barvy podzimu.
0: Petr Praha, jo, miluju, protože konečně není vedro a dá se normálně spát.
1: David ze Zlína, nemá rád podzim, protože ráno neví, jestli si vzít bundu anebo kraťasy.
0: To je fakt, co se ráno oblečeš, odpoledne neseš. Laura Holkov, miluje podzim.
1: Marek Ostrava, ne, léto by podle něj mohlo trvat až do Vánoc.
0: Anička Tábor, má ráda podzimní večery, seriál, deku a něco dobrýho. Hmm.
1: Sandra Ústí nad Labem, podzim pro ní znamená jenom tmu, déšť a věčně mokrý vlasy.
0: Veronika Beroun. Ano, protože dýňová polívka a pečený kaštany.
1: Dýňovka, mňam. Monika Praha, miluje ten vzduch ráno, když je venku chladno.
0: Stáňa Hrejkovice, nemám ráda podzim, nemám ráda tmu, nemám ráda zimu.
1: Ondra Havířov, podzim je super, konečně se člověk nepotí už cestou do práce.
0: A píše Jitrka, ahojky, měla jsem to stejně jako Michal, podzim mě nechával v klidu a včera jsem šla se psem sama lesem a nestačila se divit, co krás podzim už vytvořil a jaké barvy nám nabízí, jste super.
1: Teda vy jste poetický.
0: No jo. Tak my vám děkujeme za vaše zprávy. Je teda vidět, že není důvod být Gargamel, že ten podzim není úplně blbej. Tak pojďme na další hity. Co pro vás máme nachystaný teď? Miley Cyrus, End of the World, 6 hodin 12 minut, Hit Radio.

0: Tohle je tak dobrý, že bych to dal klidně ještě jednou. Činasky, Můj svět, Hit Radio, 6 hodin 19 minut, dobré ranko.
1: Jestli máte pocit, že neumíte hospodařit s penězi, tak já vás uklidním, protože vždycky je tady někdo, kdo utratil skoro 400 tisíc korun za něco, co vlastně vůbec neexistuje. Italský umělec Salvatore Garau prodal neviditelnou sochu, jo? Ona se jmenuje Já jsem a není na ní vůbec nic, jakože doslova, žádný kámen, žádný kov, žádná socha, prostě to je neviditelný prázdný prostor a ten kupující za ní dostal certifikát pravosti a instrukce, že si má doma vyhradit prostor 1,5 x 1,5 metru, kde nesmí nic stát, aby se mu tam ta socha vešla.
0: To je prima, to je prima. Je to rozhodně super, ano, super umění do malého bytu, protože ti to nezabere místo, ale víš, že to tam někde je za ty prachy. My tady máme autentickou nahrávku od majitele.
2: Však my si najdeme potvůrku. Uje, jeminačku, ta je tlustá jako ruka. Však taky něco váží.
0: No jo, přesně.
1: No takže když budete mít doma prázdný byt a někdo vám za to bude nadávat, že tam jako nic nemáte, že nejste zabydlený, řekněte, že sbíráte moderní umění, že to
0: hele,
1: tam je.
0: Jako. Hele, super kauf, jako stěhováci to malujou, prach se na tom nedrží a nikdy se ti nerozbije. Hotové, vybavené.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
16: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: Když chce.

0: banka.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení dneska ráno hlásíte z dálnice D1. Opatrně na kilometru 209,5 u Tvarožné ve

i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: Kolo na Mnichovském pivním festivalu Oktoberfest rozdává ženám cyklistické šortky, aby je uchránila před voajery. Vlivem rychlosti a pohybu kruhové plošiny se totiž dívkám vyhrnují sukně, což odhaluje jejich spodní prádlo. Obětí stěží pochopitelného šlendriánu se stala Američanka, když jí lékaři amputovali zdravou levou nohu na místo pravé, postižené nemocí. Později museli chirurgové odebrat pacientce i druhou dolní končetinu, takže nakonec přišla o obě nohy. Tomu se říká mít pech. No a anglický fotbalový brankář Jordan Pickford bude muset v prosinci k soudu kvůli nebezpečné jízdě, kterou málem způsobil dopravní nehodu. Informace vyšla včera, den před dnešním zápasem Ligy národů v Londýně, kde dlouholetá reprezentační jednička může nastoupit proti českému týmu.
1: Ale k té druhé zprávě, já si myslím, že kdyby v Americe znali to český přísloví dvakrát měř jednou řeš, že by se to prostě vůbec nestalo. Pojďme si dát super song. Začátek 80. absolutní evergreen. Jsme navařili. Tohle by od Paul Reicha dostalo nálepku se třema hvězdama. Journey Don't Stop Believin'. Vlastně ideální song, když třeba po třetí neuděláte autoškolu. Tak pojďme na to, šampioni. Hezký ráno.

0: Carlos Marquez, Basta.
1: Basta.
0: 6 hodin 40 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, já mám příběh. Mi se včera rozsvítilo hladový oko, čověče.
2: No.
0: Jo. No a samozřejmě dojezd byl ještě nějakých 90, 80, já jsem hodně jezdil a najednou jsem na dálnici a ono to začne blikat, když máš dojezd nula, aby ti to jako echt upozornilo a já si říkám, ne, já nechci, tak říkám, budu muset sjet a natankovat na dálnici a čověče, hele, já si pískám, protože díky zastropování cen je benzín za stejný peníze i na dálnicích.
2: No je, je.
0: Takže já jsem normálně ušetřil nějaký 300 na nádrži díky cenovýmu stropu.
2: My, co jezdíme takzvaně na zelenou, tak to neznáme.
0: Že do toho lejte zelenou. To se prodraží, ne, docela. Kolik jste litr zelený vůbec? No ale počkej, sledujete to, jo? Ještě na začátku roku stál litr, nevím kolik, 30 korun asi, jo? A teďka si říkáme, tyjo, 45?
2: To je dobrý.
0: To je bomba, to je paráda. Mně to přijde, že to je něco, jako kdyby vás někdo mlátil po hlavě palicí, ale pak přešel na gumový kladivo, jo? Je to pořád hrozný, ale říkáte si, cítíte takovou tu úlevu prostě. Tak vy, kdo dneska jedete tankovat, tak přijom soustrast, no. Popřejem. Za chvíli další hity Alex Warren Ordinary, no a k vám do aut taky zamíří za malou chvíli doprava, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ránko.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Máme ji!
5: Naši novou akuvrtačku.
4: Jen za 799 korun.
5: S baterií a navíječkou v ceně.
4: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
5: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
9: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky
11: CZ.
14: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Šéfe, došel matroš!
17: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
18: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo

0: hotelový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
0: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Hodonínsku, opatrně na průjezdu obcí Starý Poddvorov, kde policie šetří střet osobního auta se zvěří. No a pozor si dávejte taky na Zlínsku, kde problémy hlásí napajedla. V ulici zábraní prasklo potrubí a silnice tam nepříjemně klouže.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Rihanna, Calvin Harris. We found love. Tohle je Hit Radio v 6.53.
1: Posledně měl 10 000 lidí na Letný, teďka míří zpátky mezi stromy na Šumavu a vrací se domů. Řeč je o Markovi Ztraceném, samozřejmě. V Železné Rudě odehraje od 19. června do 6. července 7 koncertů pod Širákem. Každý bude pro 1000 lidí a má to být takový skromnější pódium, tam ta šumavská příroda, Marek a tisícovka z vás.
0: Takže tam vlastně dorazí stejný počet lidí, co má Železná Ruda, pokud se nepletu, nějakých 1500 obyvatel. Jsem hledal. Nicméně, proč se teda po Obří Letné rozhodl právě pro takhle komorní koncerty, tak to, na to se ho zeptáme zítra my, protože bude hostem zítřejší snídaně šampionu. Probereme koncerty, návrat na Šumavu i všechno, co chystá, tak zítra ráno si to rozhodně nalaďte. No a já si říkám, když se teda o Markovi bavíme, že by nám mohl někdo zavolat. Ideálně někdo, kdo jste byl na Letenské pláni, 800 937 937 a pojďte vybrat písničku. My jsme tady projížděli co hodně zahrát a vlastně tady je takových songů, že bychom rádi, kdybyste to vybrali vy.
1: Tak to pojďte rozseknout. Těch songů je tam fakt hodně, koukám. Tak můžu nějaký svý favority?
0: Ne.
1: Ne, už někdo volá.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Katka Zavířová.
1: Ahoj, Katko.
0: Katko Zavířová, tak co, byla jsi na Letenské pláni?
2: Byli jsme i s mým mužem a bylo to opravdu wow a úžasné. Moc hezký koncert.
0: Kdybys měla vypíchnout jednu věc, co se ti a tvému muži na koncertu líbilo úplně nejvíc, co to bylo?
2: Tak toho byla spousta, ale
1: Marek.
2: No, asi Marek i prostě taková ta atmosféra, to, co on prostě umí vždycky tak nějak vytvořit s tou svojí, vlastně nebo naší ztracenou rodinou, jo, je to prostě takové fajn, že prostě má tam vždycky takové své fanoušky, kteří prostě opravdu si to tam jdou užít na ten koncert vždycky, no. Měl to super všechno dookola, i tu show, i jakoby on sám, to jak když k nám mluvil, nebo i předkokanka Martina Partlova, úžasná host, Adam Ďurica, úžasný, takže všechno bylo prostě top.
1: Tak nám pověz, co si teďka vybereme, co si pustíme.
2: No, možná za to, co vám hraje, tam v podcastu
0: naše, to slyším. Naše cesty, jo, co naše jsem tady cesty. Pustil.
2: Je to taková fajn písnička, jako ono, já mám ráda prostě všechny, nebo třeba i dvě lahve vína, zase třeba takhle na rozjezd po ránu, taky super, ale
0: teďka přijde, jako že jsem udělal takový product placement, tak trochu, že jsem to pustil jako nenápadně, jak kdybych ti to vnutil vůbec.
1: Ale tak říkáš i dvě lahve vína, takže
2: i dvě lahve vína, klidně něco takhle na rozjezd. Jo, prostě jako nevím, ty lahve vína, myslím prostě ten rytmus.
1: Jo. Tak jo, tak to rozjedeme.
0: Takže lahve nebo cesty?
2: Jo, tak můžeme ty lahve.
0: Tak jdeme na lahve.
2: Já jsem hrozně ráda a já tam prostě vždycky vidím ten klid před sebou běžet a je to takové prostě opravdu na roztančení.
0: No tak Káťo, my ti moc děkujeme, zdravíme do Havířova.
2: A děkujeme.
0: Hrajeme dvě lahve vína, myslím si, že to probere nás všechny. Tak krásné ráno, zvládni úterý.
2: Ahoj.

0: cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve které...

0: co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj si do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029. Řekl to minister kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována akčním plánem. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká debata s poslanci o blížícím se summitu Evropské unie. Řešit se bude konkurenceschopnost, podoba víceletého rozpočtu po roce 2028 nebo podpora Ukrajiny. Poslanci budou dnes také debatovat o aktu o dostupném bydlení. No a tenista Jiří Lehečka bude dnes bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Lehečka by mohl oslavit turnajový triumf na okruhu ATP po třetí. Loni vyhrál v Brisbane a o rok dříve v Adelaide. A jdeme do našeho regionu.
9: Najít místo k zaparkování v okolí Zlínské polikliniky v ulici Antonínova je dlouhodobě velmi obtížné. Každý den tam míří pacienti k lékařům, zaměstnanci zdravotnických zařízení i návštěvníci okolních budov. Město proto tento problém vyřešilo a v příštím roce se zde vybuduje 99 podzemních parkovacích míst. Takhle se využije prostor efektivněji a zachová rekreační funkce plochy na povrchu. Dnešní obloha bude ve Zlínském kraji polojasná. Teploměry naměří mezi 19 až 23 stupni Celsia.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Ahoj, hezký ráno.
13: Krásný úterý.
14: Snídaně šampionů.
12: Rozjíždíme další hodinu úterní snídaně. Michal, Jasmin s vámi, krásné ránko. Písniček nachystaný, Pink, So What. A za chvíli to bude o zubech. Počkejte na to, hezké ráno.
11: Hit Radio Zlín.

0: So what? 7.07. Na Hitrádiu, hezký ráno.
1: Já se vám svěřím, my jsme v neděli měli rodinnou oslavu a přišla za mnou moje desetiletá ségra, že se jí kejve zub a říkám, no dobrý Emi, tak mi to neukazuj, mě se z toho jako dělá špatně, jo? No a včera mi rovnou píše, tak už jsem se ho vytrhla a sama a ještě mi poslala fotku, tak říkám, no tak to je perfektní, tak to se šikulka, ale mě vám to tak strašně vrátilo do dětství. Protože já jsem tohle to nesnášela. Jak se ten zub kejval, vy jste pořád do něj šťouchali tím jazykem a chtěli jste, aby šel ven, zároveň jste to vůbec nechtěli, aby šel ven. A nejhorší byly ty rady těch dospěláků, tak si to prostě vytrhni, ale teď je to jako součást vašeho těla, to prostě nebyla příjemná věc.
0: Já si vzpomínám, že vlastně nejhorší věta, která existovala od rodičů, bylo neboj, vůbec to nebude bolet. A vy jste v tu chvíli věděli, že to bolet bude, jo. A asi každý, nebo ne každý, vlastně na tohle téma máme všichni svůj vlastní příběh, protože samozřejmě jako mléčný zuby jsme pravděpodobně měli úplně všichni a mě by zajímalo, kolik peněz třeba vám nechala zoubková víla. U nás nic, my jsme byli z chudýho kraje, nic.
1: U nás taky nechodila zoubková víla a právě u ségry mladší už chodí. Tam je najednou jako tolik věcí jinak, jí vždycky závidím. Nicméně spíš mě zajímá, jestli jste si je teda vytrhávali sami, anebo jestli vám je někdo trhal, protože já taky si vzpomenu na případ, kdy jsem si ho teda vyškubla. Někdy mi to vyškup táta a někdy jsem to měla opravdu zavázaný za provázek a praštilo se těma dveřma.
0: Pane bože, tak to my jsme nikdy žádný takovýhle akce nedělali. Já jsem se tam prostě jenom rejdil jazykem na tom zubu a když jsem jako zjistil, že už se vyklá pod nějakým úhlem, tak jsem si řekl, že už je čas. Takže jsem ho vzal do ruky a vyškup jsem ho.
1: A koukala jsem teďka na Instagramu, na mě vykukujou takový jako lepší varianty toho trhání zubu, kdy si to člověk nebo dítě přidělá za takový ty dětský pistolky, jak střílej ty dětský náboje, asi to znáte všichni, nechci říkat konkrétní značku, no a prostě to vystřelíte a ten zub vystřelí s tím nábojem a to je vlastně strašně super nápad.
0: Že to je vlastně jako hrou,
1: no?
0: Jo, bolí to teda stejně, ale je to udělaný hrou, tak to je prima. No tak pojďte nám dát vidět, zajímá nás nejdivnější způsob, jak jste si vy sami, anebo jak někdo vám vytrhl mléčný zub, protože na tohle máme vzpomínky, jak jsem říkal, úplně všichni, tak hlasovku můžete poslat přes WhatsApp na 777-937-777 nebo klasicky SMS-ku, budeme rádi, vrátíme se k tomu, teď Naughty Boy a Sam Smith na Hit Radio, hezký ránko.

0: Shakira, Zoom, Hit Radio, 7:45 minuta k tomu. Co bylo horší, když jsme byli malí, co? Tříska v ruce, odřený koleno a dezinfekce, anebo vyklavej zub? Tak z tohohle dětského hetriku jsme se zastavili u toho posledního a to jsou mléčné zuby.
1: Mě právě včera posílala moje 10letá ségra fotku toho, jak si vytrhla nějaký zub. Říkám, ježiš, nedělej to, strašný, nechci vidět vůbec takovýhle věci. Vrací mě to do dětství, nesnášela jsem to a ptali jsme se na vaše zážitky s trháním zubů.
0: Ale možná vám z toho jde trošku mraz po zádech, ale je to prostě součást života každého z nás. Píše třeba David z Brna. Bránko týme, no fuj, vy jste čuňata po ránu. Jazykem do vyklejícího zubu, jo. Mě úplně bolí břicho a potí se mi dlaně, jinak u nás bylo nejčastější kousnout do jablka. Nehodilo to však ani halíř. Krásný den, David z Brna, tak tady zoubková víla nedorazila.
1: Lidka vždy si trhala zuby sama, první ve 3 letech, protože její starší bratr prej dostal maličkost za vytržený zub. No a píše dál, já mu záviděla a pak 3 roky čekala, až doroste.
0: Další zpráva. Ahoj, k nám zoubková víla nikdy nechodila. Nicméně minulý týden mi vypadla hýčkaná jednička dole. Nutno podotknout, že mi bude 40, takže úctyhodný výkon.
1: Cože?
0: Po zjištění ceny za implantát zkouším zoubkovou vílu noc co noc a ono nic.
1: Ve 40 vypadl mlíčňák?
0: No mlíčňák asi ne, spíš normální zub, ne. Už jsi viděla nikdy někoho s mlíčňákem ve 40?
1: Jo, dobrý, tak my jsme se ptali na mlíčňák.
0: Pojďme dál.
1: Dobré ráno, tady Káťa. Já si jako malá jeden zub vyrazila, byla jsem s rodičima na bowlingu a tou bowlingovou koulí jsem se praštila do pusy. A pak jsem od zoubkové víly dostala náhrdelník, který nosím občas i doteď.
0: A zase to bylo rychlý. Taky píše, nebo posílá hlasovku Monča.
2: Ahoj rádio, já vám přeju krásné ráno. Debata o trhání zubů mě velmi pobavila. My jsme teď v září trhali synovi jedničku nahoře. Trápil se s tím celý prázdniny a nakonec si sám vybral techniku přivázat na provázek a vystřelit šíp z luku. Povedlo se asi na 10. pokus, ale zoubek jsme každopádně na zahradě nenašli. Tak krásný den.
1: 10. pokus se šípem.
0: Zub odletěl do neznáma. Taky posílá hlasovku Jarka.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače. Mám dceru, který bude teďka už 25 let, ale když byla malinká, tak na chatě utíkala, zakopla a bofošnu si vyrazila naprosto všechny mléční zuby. Dole jí zbyly asi 3 a vršek byl zaražený ve fošně, takže jsme to měli jednou ranou. Dneska má krásné zuby, ale ta vzpomínka je šílená.
0: Já tomu říkám efektivita práce.
1: No počkej, ale to takhle vzít všechny zuby naraz, hlavně kolik jí tehdy bylo, jakože jak dlouho pak člověk čeká, než mu dorostou ty další, jak dlouho chodila úplně bez zubů chodinka.
0: To je jedno, ale jako geniální, jako zakousnout se do fošny, efektivita práce jak blázen. Prima, tak milé děti, vy kdo nás teďka posloucháte a my víme, že tam jste a my víme, že se vám nějaký zuby vyklej, nápady, jak s tím zubem ven, máte, není zač, pojďme na muziku. Pitbull, Kesha, Timbr, 7:19, Hit Radio, dobrý ráno.

0: Rádio v 7.22 a vy jste naprosto neuvěřitelný lidi. Já jsem se v 35 dozvěděl něco úplně novýho. Hele, Jasmin, neznalost neomlouvá, dostal jsem to pěkně sežrat. Já jsem se tě ptal, ty jsi říkala, že ve 40 mléčnej zub, jako jo, no. Jestli to je možný. No a já říkám, jestli už jako někdy viděla po 40
1: někoho s mléčným zubem. No vysmál seš mi úplně, no.
0: Tak, přišlo ještě víc reakcí, než na to, když jsme se vás ptali, jak vzpomínáte na vytrhávání svých mléčných zubů a píše tady třeba Alena. Dobré ráno, mléčný zub ve 40 klidně, je mi 44 a mám dolní pětky mléčné a pod nimi nejsou trvalé zuby. Není to úplná rarita a nejčastěji je to právě u pětek. Hezký den.
1: No, tak to vidíte.
0: Píše i Jana. Ahoj všem, k tématu. Švagrovi je 50 a má stále mléčnou stoličku. Anička, dobré ráno, bude mi 47 a pořád mám mlíčňák.
1: Jak to děláte? Ale takhle, já jsem fakt ráda, že nemáme ty zuby jako troje, jo? Že bychom přezubovávali vlastně dvakrát, protože, co tam mluvíš? Odporný.
0: No, děkujeme, já jsem se teda naučil, já jsem to nevěděl vůbec. Přiznávám se, pro mě nová informace, já to musím rozdejchat. Musím se my vás nemít, nevím, co bychom bez vás dělali. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si za malou chvíli, taky Robin Schulz, Fastboy a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ránko, šampioni.
2: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
10: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.

0: tisíc 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu nám teď ráno hlásíte na Vsetínsku. Došlo k ní ve Valašském meziříčí v Palackého ulici, kde se u křižovatky z příční srazila dvě osobní vozidla. No a pozor taky na Přerovsku v Dřevohosticích. V Dolní ulici se srazilo osobní auto s cyklistou.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Posloucháte Hit Radio 7.32. Za malou chvíli rychlá pětka. O co budete soutěžit, přidáme hned po ranním updateu s Davidem Račákem.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc třeba se zpožděným letem nebo odškodněním. Tím se snaží vylákat od lidí osobní údaje a informace o platebních kartách. Buďte ostražití. Ve Francii se zlodějům nějak daří. Po loňském vykradení pařížského Louvru a letošní krádeži obrazů Renoira znovu řádili v muzeu. Tentokrát si ve střední Francii odnesli uměleckou knihu, která váží 210 kg. Její bronzovou obálku navrhl Salvador Dalí a jen ta váží 150 kg. Policie teď po zlodějích pátrá. No a Microsoft se chystá ukázat, jak si představuje další éru operačního systému Windows. Už ve středu 7. října pořádá speciální akci zaměřenou na Windows a počítače Surface, které mají proměnit osobní počítače ve středobod umělé inteligence.
0: Tak my, Davidovi, děkujeme, takže ve Francii se daří zlodějům. No dobře, tak snad se vám bude dařit v naší rychlé pětce, protože celý tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle jsou hity Hit Radio, Robin Schulz a Fastboy, Million Good Reasons. 7.35 a jdeme soutěžit. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlé pětce hrajete o poukaz na 2000 korun k nákupu audioknih na portálu a e-shopu Audioptéka. Tak vám držíme palce a kdo to bude dneska?
0: S námi se soutěží Jirka. Jiřino, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ty jsi psal, že by jsi se rád zasoutěžil, že tahle cena by se ti hodila. Posloucháš rád audioknížku nebo takovýhle věci?
2: No, tak rád poslouchám podcasty a vykonce na se říká, že bys si koupil nějaký ty audiokní, takže to se docela hodí.
0: Perfektní. Tak pět otázek ti dělí od výhry, pojďme na to teď.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Leonardo da Vinci byl malíř, švec nebo reper?
2: Malíř?
1: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jirko, jak se říká mláděti od ovce?
2: To je hně.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik očí mají 3 lidé dohromady?
2: 3 lidé dohromady 6.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se říká člověku, který řídí letadlo?
2: Pilot.
0: Je to tak. A pětka?
1: Je Španělsko součástí Evropy?
2: Ano.
0: Ano. Jirko, ty jsi divoch, je to tvoje. Poukaz v hodnotě 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, je tam více jak 3000 titulů, takže si myslím, že si určitě něco vybereš.
1: Moc gratulujem.
2: Moc rád děkuju.
0: Tak jo, měj se krásně, ještě nám řekni, co ty a úterý, co chystáš na dnešek, co?
2: Co dneska plánuju.
0: Aha.
2: No tak teď se momentáme práci. No a po práci nějaký odpočinek.
0: Odpočinek, relax. Skvělý, perfektní plán. Tak Jirko, měj se krásně, hezký den. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jo,
0: ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů.

0: plány na lepší bydlení.
1: ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: zeď. Tweet.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na příjezdovce do Mohelnice směrem od Olomouce. Máme tam hlášenou nehodu osobního vozidla. Můžete se krátce zdržet. No a pozor taky na trase z Pohořelic směrem na Brno na sjezdu na Modřice. Tam se srazila dvě osobní vozidla.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na

0: Loves Smith, Stargazer na Hit Radio v 7.52. Dobré ráno. Dneska je speciální výročí. 44 let od televizní premiéry Macha a Šebestové. Vzpomínáte, jak jsme všichni chtěli tu jejich urvaný sluchátko? No tak si můžeme vlastně pogratulovat, protože dneska ho máme všichni, jenom teda musíme platit paušál a místo kouzelního hlasu nám tam volá neznámý číslo s nabídkou energii, jo?
1: Jaký jste měli vztah k Machovi a Šebestovi? Protože třeba moje máma, ta mě to naučila milovat, ona dokonale imitovala hlas Macha. Aha. A vlastně celý dětství moje jenom říkala hlášky z Macha a Šebestovi, takže já to znala fakt naspaměť.
0: No já jsem zkoušel tu hlášku s těma kočkama a jako nevyšlo to teda, jo, takže mám trošku pocit, že kecali.
2: Můžeš do toho vlad, halo, halo, halo, proč je koček málo, řekl Mach. A tak štěkám jako hromadě koček milion, řekla Šebestová. A v tom se ze sluchátka ozvalo. Říkáte milion koček? No prosím, jak si přijete? A oba koukali jako vyjevení.
0: Zkoušel jsem, to nefungovalo, ale ano, utržený sluchátko bylo top. Já to teda dávám za sebe na seznam věcí, které jsme jako děti chtěli vlastnit. Letající koberec, jo. Arabelin prsten, no, yeah. Plášť neviditelnosti a tohle utržený sluchátko. Já si říkám, myslíte, že dnešní děti znají Macha a Šebestovou, protože to je sama Tlapková patrola, Prasátko Pepa a takovýhle věci.
1: To je fakt, to se zeptám malý se, kde
0: no, já se tam teďka, děti jsou ještě, no. Za chvilku vystupují, tak co děti znáte Macha a Šebestovou. A mě by taky zajímalo, co byste si jako první přáli od kouzelního sluchátka dneska. Až jaký přání? Já bych si přál, aby mi přestali volat ty Indové, jakože podpory Microsoftu, jo? Hello, mister, your computer has virus, trust me. I need your card details, please, trust me. Hezký ráno, zítra rádia v 7.54.

0: ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Tweet, tweet.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
12: On air.
10: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Práci déle než rok marně hledá v Česku téměř 130 tisíc lidí, meziročně o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje, dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním, a to i víc než v ostatních zemích Evropské unie. Po dlouhých dnech převážně teplého a stabilního počasí čeká velkou část Evropy výrazná změna. Studená fronta přinese citelné ochlazení, místy až o 15 stupňů Celsia. V dalších dnech se navíc začne více prosazovat vlhčí proudění od Atlantiku, které přinese proměnlivější počasí a větší teplotní výkyvy. No a hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Motor bodoval i ve 4. domácím utkání v sezóně. Třetí vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Robert Lantoši. A ještě jdeme do našeho regionu.
14: Na Žítkové se v sobotu otevřelo Envirocentrum v Janušově u Sedlosti. Vznikla zde také naučná stezka věnovaná tradičnímu ovocnářství, biodiverzitě a krajině Moravských Kopanic. Ekoskanzen vyrůstal postupně v posledních zhruba 10 letech obnovou tradičních staveb. V areálu je památkově chráněný obytný dům, chlév, stodola, sklep i roubená sušírna ovoce. Kořeny u Sedlosti sahají do 18. století. Dnešní obloha bude ve Zlínském kraji polojasná. Teploměry vystoupají na 19 stupňů Celsia.
15: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozlo.cz.
16: Dobré ráno, šampione.
17: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
18: jsme tady pro tebe.
17: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
19: Čau, dobrý ráno.
16: Krásný úterní ráno.
5: Snídaně šampionů.
19: Startuje poslední hodina úterní snídaně. Písničky nachystaný, Sigma, Nobody to Love. Tak pojďme na to.
17: Hit Radio Zlín.

0: 4 minuty po 8 ladíte Hit Radio, za to díky, tohle je Sigma.
1: Znáte takový ten pocit, kdy někoho potkáte vždycky zrovna ve chvíli, kdy vypadáte úplně nejhůř? Mně se to stalo včera, že jsem potkala kamaráda ze školy, kterýho jsem roky neviděla, od základky vlastně, a samozřejmě jsem ho nepotkala ve chvíli, kdy jsem vypadala hezky. Já jsem šla z obchodu v teplácích, ještě jsem nesla nejdřív odpadky, takže v jedné ruce odpadky, v druhý kobliha, láduju se a najednou je, ahoj Jasmin, říkám, no tak to je perfektní.
0: A tak to je v pohodě, jako vem si, že nejhorší je potkat spolužáka, že se ti to mohlo stát, potkat ho někde tam, kde si myslíš, že jsi úplně anonymně, třeba na Kožním.
1: No.
0: Nebo já si myslím, že mi to čeká, že se určitě blíží ta chvíle, kdy se s bývalými spolužáky budu potkávat v čekárně na urologii. To je taky asi netradičně, nebo třeba v sauně, takže ty jsi ještě v pohodě.
1: Tam mi to nevadí, v sauně potkám kde, a tak já jsem jakože zahalená, to není, že tam
0: jako,
1: jsem...
0: Jakože bys chtěla Martina z 8B potkat v sauně, jo. A nebo samozřejmě člověk třeba jede na druhý konec světa, už si úplně zapomněla na ty spolužáky ze základky a teďka najednou slyšíš... Jasmin, 6C a ty...
1: Ale já nevím, proč nemůžem někoho potkávat vždycky, když nám to sluší. Prostě opravdu zrovna, když vypadáme jak kekel, tak někoho potkáme. Znáte to asi všichni
0: nebo,
1: taky.
0: No třeba pak, když přijde ta věta, že když tě někdo řekne, hele, ty se vůbec nezměnila. A teďka si říkáš, tak počkej, je to jako lichotka, nebo jako je to teda špatně, chovala jsem se tenkrát nějak, jo?
1: No, tak nám dejte i vy vidět, jestli jste potkali někoho v nějaký situaci nezrovna chtěný, to by se to stalo už?
0: Jo, já teďka se asi nespomenu, jako určitě se mi stalo. Stalo se mi na dovolený na Sicílii, jsem potkal člověka, bývalého souseda, ano, ale to už je teda strašných let zpátky. A taky jsem ho tam nečekal, přesně takový to, že si říkáš, no, tady jako nikdo moc česky nemluví a pak najednou, nazdar Michale! A já, ahoj, jak se máš, jak to jde, co život, co? Jo.
1: Číslo k nám 777-937-777, budeme rádi za hlasovky i za zprávy, v jaký nechtěný nebo trapný situaci vás někdo potkal.
0: Pojďme na hity. Rosalyn, Snap, taky Linkin Park a pak na vaše zprávy. Hezké ráno.

0: jízda. Linkin Park, 8 hodin, 13 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Potkala jsem včera kamaráda ze základky, jindy bych ho asi viděla ráda, kdyby to bylo v nějaký lepší moment, ale nesla jsem zrovna odpadky, měla jsem tepláky, v druhé ruce jsem místo těch odpadků nesla zase koblihu, ládovala jsem se a nebylo to úplně jako příjemný v takovéhle situaci. Tak jsme se ptali, kdy jste někoho nějak nechtěně nebo v trapné situaci potkali vy.
0: Skvělou zprávu napsala třeba Veronika. Dobré ráno, jednou jsem si odběhla vynést koš chvilku po probuzení, vlasy narychlo zamotané do drdolu, vytáhané tepláky i tričko. Obličej jen opláchnutý vodou, no a podařilo se mi s košem vyhodit i klíče. Když jsem se pak klackem snažila klíče vylovit z kontejneru, projížděl kolem kolega, nevěřil svým očím a málem se počural smíchy. Hezký den, Veronika.
1: Jako když si představím třeba tebe, Michale, takhle v kontejneru s teplákama, tak bych se asi taky posmála.
0: Ale já to dělám běžně tady ty věci, takže by to nebylo jako nic nestandardního, jo. Máme tady taky super hlasovku od Adély.
2: Ahojky, mně se tenkrát stalo, že když jsem byla na koupališti a už jsem si sušila hlavu, byla jsem oblečená, tak šel kolem kluk a nějak jsem si myslela, že je to spolužák ze střední. A my na střední jsme měli zkratky tříd jako Elko, Liceum, Péčko, byli pozemáci a tak ho zdravím a říkám ahoj a on, jako my se známe a já říkám, no jasně, z Péčka. Borec se zrudl a rychle odešel a zavrtěl hlavou, že asi to jako ne. Takže to jsme se tenkrát s manželem velice pobavili.
1: Se známe z Péčka, no.
0: Že líbilo, jak tam Adela řekla, že to a asi jako ne. Asi. Ale zase je super, že má historku nejenom Adela s manželem, ale taky ten Borec.
1: No,
0: a mě by zajímalo, jestli nás třeba náhodou, čistě teoreticky je to dost možný, poslouchá nás spoustu lidí, tak jestli nás posloucháte vy, kdo jste teda si myslel, že teda Péčko nebo tohle, no rozumíme si. Klidně nám dejte vědět a my vás tady s Adel propojíme a můžete to probrat třeba u kávy. Tak díky za vaše zprávy a hlasovky. Teď pan Šíren, Shivers na Hit Rádiu. Pojďme na to.

0: Čtvrt na devět, 3 minuty k tomu. Unless you show me how. Dáváte si úterní hit rádio, to nám dělá radost, za to díky. Za chvíli Imagine Dragons, to je tohle, taky Kateřina Marie Tichá a taky přidáme dopravu. Hezké ráno.
1: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď zdrží ve Znojmě. Došlo k ní na křižovatce ulic k Siročinci a Krátká, kde jsou v sobě dva osobáky. Už by tam měla být i policie. No a další nehoda je na Olomoucku v Těšeticích. Tam se srazilo osobní auto s autobusem. Chvilku se tam zdržíte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Zlín.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Plamen na Hit Radio v 8.29 a David Račák má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, policie v Severní Karolíně zastavila na silnici poněkud neobvyklé vozidlo, byl to gauč, který poháněly dvě elektrické koloběžky. Policisté pak na sociálních sítích zveřejnili fotografii s tím, že další pohyb po silnici už vehiklu nepovolili. V nadmořské výšce přesahující 4800 metrů byl v peruánských Andách objeven nový druh ještěrky. Plas měří 6 až 8 cm a jeho zbarvení se liší podle pohlaví. Ještěrka se živí rostlinami a malými členovci, včetně pavouků, brouků, polokřídlého hmyzu a larev. No a neobvyklý a zajímavý projekt se připravuje v Ostravě. Mezi paneláky sídliště v Ostravském Zábřehu bude vybudován komunitní kurník. Má propojit místní školu, děti a jejich rodiny s přírodou prostřednictvím každodenní péče o slepice. Projekt v září schválili ostravští zastupitelé.
3: Já k tomu asi nemám co.
0: To je geniální, já bych to čekal spíš v Brně teda, ale tam vlastně už mají tu králikárnu.
3: Tam ten kurník má.
0: Tam je ta králikárna, no. Hele, a co by mohlo být v centru Prahy? Strakovky, prasečák. Yes. Pojďme na muziku. Tohle je srdcovka, tu jsme vybrali my dva s Jasmin. For the cause, Stand by me. A připomínáme, že Jirka Pelnář vám srdcovky hraje mezi 12. a 13. Je jich 5. A jednu vybíráte vy, tak si o tu svoji po 12. napište. Tak pojďme na to. Tohle vás bude bavit. Volume doprava. Hezké ráno, šampioni.

0: 7 minut po půl deváté ladíte Hit Radio. Dobré ráno.
1: Zjistili jsme, že Japonsko má asi nejroztomilejší způsob zatýkání lidí na světě, jo. Když tam někdo na veřejnosti nějakým způsobem řádí, je agresivní, je opilej, odmítá spolupracovat, tak policie ho může zavalit jako burrito, jo? Teď si nedělám srandu, oni používají takovou pevnou plachtu speciální, kdy člověka zabalí teda od ramen dolů, takže nemůže kopat, nemůže máchat rukama, je to taková kazajka, ale je to roztomilý, říkají tomu opravdu burrito.
0: No právě ano, internet tomu začal říkat burrito, mi to přijde jako takový all inclusive po Japonsku, jo? Že jdeš na drink, pak máš večírek a pak jsi burrito.
1: Já si představuju ten proces, jo, kdy jako pane, uklidněte se, neuklidním, tak tortilu, doneste to.
0: Jdeš do deky.
1: Jdeš do deky, přesně.
0: Hele, a pak když ti zabalej a bude ti ho blbě, tak to budeš mít i s pálivou omáčkou. Takhle, vzpomenete si, kdyby vás takhle zabalili, když jste to na Mejdanu přepískli, já si to vybavím docela živě. A jako když si do té situace spojím to, že by mě zabalil ještě do burrito, tak úplně vidím ty mý kámoši, jak by mě poslali někam na kopec a skupili mě jako barec dolů. Za chvíli Cyril, tak je Rejdel, ten hezké ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
8: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
14: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
15: Promění.
14: A v novou sukínku?
15: Promění.
14: A v paraplíčko?
15: Promění.
14: I na obal pro pastelky?
15: I v obal.
14: A v baťůžek?
15: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
16: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
14: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
15: Běž už.
16: Více na cestaodpadu.cz.

0: 8.49, Hit Radio a Ray Dalton. Máme si užít poslední 2 až 3 teplé dny, potom přijde teplotní facka. Ano, je to tak, winter is coming a Jasmin otevírá počasí, že jo?
1: Ano, je to tak, no 2 až 3. Dnešek, zítřek, ve čtvrtek už to tady vidím velký špatný.
0: A páteček?
1: No taky, no jo, až do pondělí lijáky, aspoň tady u nás, tak...
0: No, vypadá to, že v pátek ráno budeme stát před skříní a volat, kde mám sakra tu zimní bundu, no, kam jsi mi ji schovala, tu zimní bundu?
1: No já hlavně každý rok kupuju novej skládací deštník, mně se toho, během toho roku se mi někam vždycky schová.
0: Jakože se do toho oblečeš, nebo?
1: Ne, tak jak jsou ty lijáky na podzim, tak já si vždycky koupím novej a buď se s ním něco stane, nebo se prostě ztratí, takže já jdu do toho asi zase, no.
0: Já hlavně nechápu, proč nemůžou být ty přechody mezi těma jednotlivýma ročníma obdobíma nějak jako plynulejší, jo?
1: Postupný,
0: to je prostě, je zima, najednou bam, najednou léto, jo? Teďka máš babí léto a on ten podzim prostě nemůže jako nakráčet takhle v klidu, on prostě rozkopne ty dveře. A letí dovnitř. Takhle to bylo nám s tebou hezky, brzo se vrať, i když vlastně, když si vzpomenu na ty 40, kdy jsme doma umírali, asi podzim a zima vlastně docela dobrý. Tak jo, tak pojďme si užít ještě poslední teplý dny. Ještě to je na Aperolek, v pátek čaj jsme jde, no. Teď další hity, Jelen, ještě jednu noc, 8.50 a my vám zítra přejeme hezké úterní ráno.

0: Rádio. My vám přejeme hezké ráno a bohužel už se musíme s vámi rozloučit, protože po deváté nás střídají naši skvělí kolegové, mají pro vás spoustu písniček, Avicii, Jim Class Heroes, taky Huntrix Golden, to všechno po deváté.
1: Díky, že jste s náma přežili další ráno. My jsme tady vlastně řešili strašně moc věcí i ty zuby. To bylo takový trošku nechutný, ale vlastně jste nás vrátili zpátky do dětství.
0: No, my jsme se hlavně dozvěděli, pro mě novinka, že mléčné zuby můžeš mít i v pokročilém věku.
1: No, i po 40. Spousta z vás má mléčňáky i po 40.
0: Takže vy nás tady normálně učíte. Tak se budeme těšit zítra, jestli se dozvíme něco dalšího zajímavého.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak vám přejeme hezké úterý.
1: Mějte se krásně a zítra zase od 6.
0: Jsme tady. Tak papa.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, pokud byste jeli přes Zlín, ulice Štefáníkova, tady se vyšetřuje ťukanec nákladního auta s osobním a na ulici hlavní v obci Krhová je makadam na vozovce a prej to může klouzat. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
4: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
8: To je nákupní centrum Čepkov.
7: Sortiment všeho druhu.
9: Restaurace,
10: kavárna.
7: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
11: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák.
15: Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nových průzkumů, jak kdo si v kampani vede, se už ale nedočkáme.
16: Valašské Meziříčí na Vsetínsku chystá na příští rok druhou etapu stavby chodníku v Hrachovci, vybudování nové zastávky a točny v Podlesí nebo přestavbu lávky pro pěší přes Rožnovskou Bečvu u přístavu. Investiční akce za 82,5 milionu korun schválili zastupitelé města. Ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 autorek a autorů. Veletrh potrvá do neděle. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po 3 porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat.
17: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
3: Ve Zlínském kraji momentálně měříme teploty maximálně na 12 stupních, ale nakonec se to má vyšplhat, protože nám bude celý den zase svítit sluníčko a teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia.
13: Hit Radio Zlín.
3: Hezké dopoledne vám v úterý přeje z Hit Radia Zlín už Filip Bartek. Podíváme se do Kroměříže, protože tam se povedl takový velice zajímavý husarský kousek. Zadrželi tam internetového podvodníka, ale jak? Tak to budete koukat. Zatím ale muzika Avicii, Hey Brother a nebo Gym Class Hero. Takovéhle pecky pro vás máme na to dopoledne s Hit Rádiem Zlín.

Hunter a Golden na Hit Radio Zlín. A já musím říct, že se to docela hodí, protože Hunter je lovec, že jo, pokud teda si to dobře z angličtiny pamatuju. Máme 9 hodin a 11 minut a my se o lovení budeme bavit. Ono se totiž v Kroměříži povedlo chytit internetového podvodníka, nebo možná jednoho z té sítě celého toho podvodu. Oni paní zavolali, že by měla převést peníze, protože možná hrozí jejich ukradení z bankovního účtu. Ono to všechno vypadalo krásně, věrohodně, dokonce jako i ta komunikace, kterou si posílali, dokumenty prostě byly podle jako všeho jako z její banky. Následný telefonát z České národní banky, tak jako v pohodě. No ale paní to nedalo a říká si, to je jako jakési divné prostě. A tak se poradila s policií. No a ta jí navedla samozřejmě, co má dělat a že se má stát teda tou obětí a jak pokračovat. A v centru Kroměříže zabásli kurýra, který měl peníze převzít do bezpečí. Jo, tak já musím říct, že teda paní tleskám za odvahu, že se do toho pustila a že se hlavně nenechala napálit. Tak co, zkoušeli to na vás taky podvodníci v poslední době? Mně přišla nedávno zpráva o tom, že nemám kdesi zaplacené parkování. Taky to teďka funguje jako podvod. No, řekněte to, co se vám teďka v poslední době stalo, nebo jak jste se s tím vypořádali, ať na to můžeme upozornit, protože čím víc lidí bude o těchto těch podvodech vědět, tím je menší pravděpodobnost, že někoho podvedou. Takže číslo sem k nám 601 13 13 05, můžete namluvit hlasovku na WhatsApp, ať se nemusíte vypisovat, a já mezi tím pouštím muziku. Jde, že my to máme pořád takhle jako stylové, vloupám se. Opět a Radeček na Hit Radio Zlín, hezké dopoledne.

0: Jestli byste někdy měli příležitost tohle slyšet naživo, vřele doporučuji. Harry Styles, Sign of the Times na Hit Radio Zlín. Za 7 minut bude 9:30. A my jsme tady společně na Hit Radio Zlín před chvilinkou probírali internetové podvody a že se v Kroměříži podařilo lapit jednoho internetového podvodníka. A já jsem se vás ptal, jestli taky to na vás už zkoušeli. Jitka ze Zlína psala, že ji taky volali a že pána slušně poslala někam. Klárka zase napsala, že jí na WhatsApp přišlo, že její dítě potřebuje peníze, jenom že teda prej žádné děti ještě nemá, že se asi spletli. No a Michal mi napsal, že to na něj zkoušeli přes internetový bazar, že tam prodával hokejové brusle a že mu nabízeli, že zařídí dopravu a že stačí jenom vyplnit formulář, kde samozřejmě už jakoby po něm chtěli nějaké čísla karty a tak dále a tak dále. Tohle jsem taky zažil, to musím říct, ale já jsem si teď u toho povídání vlastně vzpomněl i na to, že mě nedávno volal přímo podvodník, já už ani nevím, co jsem chtěl, protože mě to vždycky vytočí, když jakože z toho ucítíte ten podvod, tak já jsem na něj spustil, že jestli jsou na něj jeho rodiče hrdí, že se živí takhle. Ano. Tut. Vždycky to můžete takhle zkusit uhrát.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Hledišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
12: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
13: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večer.

Jennifer Lopez a Pitbull Dance Again na Hit Radio Zine. I tančení pohyb samozřejmě, ale možná si říkáte, tyjo, asi bych měl konečně nebo měla začít něco dělat pro své zdraví. Možná teďka vzpomínáte, kam jste si dali permici na plavání, kde máte oblečení do posilovny, které nevidělo světlo světa několik let, kde jenom vlastně ta taška je, že jo? Tak teďka je nejlepší příležitost začít něco dělat, protože ve Zlíně momentálně teď probíhá týden zdraví. Víc než 20 organizací a institucí má tento týden připravené workshopy, přednášky, ukázky, měření tělesných hodnot, pohybové aktivity a další a další. Já teda musím říct, že mě baví ty přednášky o tom sportu, protože jsem byl jednou na přednášce o běhání a na tom je úplně super to, že vlastně hodinu sedíte na zadku a že se u toho běhání vůbec nezapotíte. Rasmus in the Shadows, muzika, která vás možná taky zvedne ze židle. Posloucháte Hit Radio Zlín.

0: možná jsme stejně všichni rozbití. Eva Farná a Perpetuum Mobile na Hitrádiu Zlín. Já jsem se takhle zamyslel nad tím vlastně, jak dlouho ona už je na té scéně a je to 20 let, to oslavila vedenou několika koncerty. Ono se to nezdá, ale ještě nedávno na nás stejná Eva Farná, akorát trošku mladší, vyskakovala z televize z novinových článků. Holka s rovnátkama, která milovala Lucii Bílou a byla po jejím boku a úplně jste jako viděli, jak jí hltá. A teďka vlastně ona sama je slavice, ona je ta velká hvězda. No tohle jsou parády. Na do té skládačky velkých hitů a velkých hvězd na Hitrádiu Zlín patří samozřejmě i další interpreti, jako je třeba Adam Levin anebo Shakira. Na chvilku, za chvilku si na ně počkejte.
1: Zlín a hokej, to patří k sobě. A proto budou mít zlínští berani svoje místo taky v našem vysílání. Už v úterý vám přineseme to nejlepší ze zlínského hokeje.

0: odpolední show Hit Rádia Zlín.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
9: laminátovou
8: a voděodolnou,
9: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
8: Přesně.
9: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. Zlinaero.eu.
11: Máte dlažbu plnou spát?

0: co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 50.

0: 99 90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. Mogador.cz/kariéra.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Shakira a Day Day, aktuální hitovka z mistrovství světa. No, jdeme se podívat na zprávy, David Račák je má přichystané a budeme se bavit o státní kulturní politice České republiky. Návrh prej schválila vláda. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v obci Krhová, pozor na ulici Hlavní, tady je vysypaný přes celou komunikaci makadam, může to tam klouzat. A pokud byste jeli po D49 na trase Hulín-Frišták, tak tady máme dát pozor, protože se tam pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a probíhá údržba a zálivka dřevin. Vaše dopravní info volíte na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Když chceš

0: pozvánka.
1: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravite.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029. Řekl to minister kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována akčním plánem. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Stavbaři dokončili stavbu opěrné zdi na silnici 2/426 u Újezdce na Uherskohradišťsku do Syrovína na Hodonínsku. Skončila tak úplná uzavírka silnice a motoristé už nemusí jezdit po objízdné trase. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká debata s poslanci o blížícím se summitu Evropské unie. Řešit se bude konkurenceschopnost, podoba víceletého rozpočtu po roce 2028 nebo podpora Ukrajiny. Poslanci budou dnes také debatovat o aktu o dostupném bydlení. No a tenista Jiří Lehečka bude dnes bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Lehečka by mohl oslavit turnajový triumf na okruhu ATP po třetí. Loni vyhrál v Brisbane a o rok dříve v Adelaide.
5: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
6: Sluníčko svítí a ohřívá i teploměry, ty totiž už ukazují teď hodnoty kolem 15 stupňů Celsia. S čím máme dneska počítat? Až 24. Bude totiž jasná, krásná obloha.
2: Hit Radio Zlín.
6: Já vás za chvilinku vezmu na místo, kde by se vyřádila vaše duše, pokud je trošičku umělecká. Jestli píšete básničky, malujete obrazy nebo třeba hrajete na nějaký hudební nástroj, ve Zlíně má vzniknout něco, co všechny tyhle ty profese dá jakýmsi způsobem dohromady. Teď ale muzika, ještě neřeknu víc. Black Eyed Peas a Pumped, a nebo Ella Henderson a Rudimental.

0: i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nádherná balada od Miraj.
0: A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Posloucháte Hit Radio Zlín, i přes to všechno. Co byste, přátelé, kamarádi, řekli na místo, kde byste si mohli jít jenom tak zahrát na kytaru? Prostě do nějakého baru nebo do nějakého menšího sálu. Klidně číst svoje básničky, zaspívat svoje písničky, nebo třeba napsali jste knihu, tak autorské čtení uskutečnit, vystavit obrázky, své fotografie. Ve Zlíně se totiž možná objeví přesně takovéhle místo, takzvané Open Mic Space. Prostě přijdete, stoupnete si k tomu volnému mikrofonu, žádné rezervace, prostě když bude volno, je to vaše. A já musím říct, že tomuhle tomu projektu strašně moc faním. Na mě to nedávno vyskočilo na Instagramu, si myslím, anebo na Facebooku. Má to být The Backstage Zlín a neví se, jako, jestli to bude třeba za půl roku, za rok, jestli opravdu se na to seženou peníze, jestli do toho půjdou i třeba nějací investoři, ale tohle to je v plánu uspořádat, aby prostě umělci, ať už mladí nebo starší, měli místo, kde se mohou setkávat a kde třeba mohou i tvořit, ale hlavně ukazovat a třeba prezentovat tu svoji tvorbu. Zatím teda, jak jsem říkal, se nezveřejnilo ani kde to má být, ani vlastně kdy to přesně bude, ale tomu nápadu já neskutečně fandím. A musím říct, že právě i z takovýchhle malinkatých krůčků mohou potom vzniknout velké věci. Podívejte se na Coldplay, že jo? Kluci, hecí mladěši to byli a teď jenom vypustí koncert a okamžitě je vyprodaný.

0: Britney Spears a Criminal na Hit Radio Zine. Za 4 minuty budeme mít 10:30. A já musím říct, že nemám rád změny. A já si myslím, že se tady najde spousta posluchačů Hit Radio Zine, kteří taky s tím souhlasí, že ano, nemáme rádi změny. Třeba když vám šéf řekne, že naraz se bude chodit jako od jindy do práce, anebo končit v jinou pracovní dobu, anebo nedej bože, když vám třeba řeknou, že vám dají víc peněz, že jo, to je prostě taky změna, špatně se to jako snáší. Já jsem dneska jel do studia Hit Radio Zine tady na Mlacovou MHDčkem. A mě normálně jako úplně, já jsem pořád se musel dívat na tu tabuli, jestli vážně si ze mě nedělá někdo srandu, proč je to spoj číslo 15. Je to normálně tak jako vytáčelo, že jsem pak nevěděl, jestli náhodou mi to neujelo, protože já jsem byl zvyklý na 32 ještě jako historicky, potom to tam dali nějak jako plus minus jedno číslo, ale 15. Tak kdybyste jeli na Jižní Svahy a ne na Mlacovou, no zvláštní. Tak možná mi to někdo někdy vysvětlí, proč se to vlastně takhle přečíslovává, ale vy jestli jedete, anebo teďka zrovna řídíte nějakou veřejnou dopravu, třeba vlak, autobus, tak vás zdravíme a na cesty posíláme Dua Lipu a Houdini.
1: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běhá mráz po zádech. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlín.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín. Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
2: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
3: Restaurace, kavárna.
2: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
4: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1 000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Hraní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
4: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.

Rozjelo se to jako posledních pár dnů před výplatou Damiano David, máme 6.10. A právě dnes odpoledne by fanoušci hokeje se neměli dívat na své bankovní účty, ale měli by být u repráku a mít puštěné Hit Radio Zlín. Odpoledne totiž bude patřit zlínským Beranům a nepřijde sem len tak někdo. Bude to nový kapitán zlínských Beranů Pavel Sedláček. Trenér spoléhá na to, že právě kapitán by měl umět v kabině dokonce i zařvat, ale i vytvořit dobrou atmosféru. Já jsem teda se s Pavlem několikrát potkal a mně přijde teda, že se pořád směje jak sluníčko, ale třeba to dneska odpoledne s Pavlem a Šárkou budou trénovat, jak má vlastně vypadat taková jako průprava nebo povídání kapitána v kabině. Tak jak zařvat v kabině a možná i o něčem jiném samozřejmě. Schválně si poslechněte, jaké má staronový kapitán momentálně starosti a na co se třeba s týmem chystá. Ale teďka muzika pro vás připravena. Když už zůstanete u poslechu Hit Rádia Zlín, tak dnes večer zase budeme hrát pro vás dekády. Tedy to nejlepší hity z 80. 90. let a milénia. Stejně jako teď už vám nabízím ochutnávku, která samozřejmě ten večer umocní Seal a Kiss from a Rose.

0: Za 13 minut bude 11 hodin, takový je aktuální čas a tohle to byla Minelli na Hit Radio Zlín. Já musím říct napajedlákům takovou nemilou věc, možná už jste se to dozvěděli, ale dneska v části napajedel neteče voda. Jiráskova, Husova, Zábraní a Komenského, tak tady mají být přistaveny cisterny, ale odpoledne kolem třetí už by všechno prej mělo být v pohodě. Tak jestli na těchto těch ulicích bydlíte nebo pracujete, tak kafe tam asi neuvaříte, ale pokud ještě teďka jste v práci, tak neutíkejte, protože právě v práci, jestli vám teče voda, tak si to odpoledne kavčo můžete udělat a můžete být klidní, že potom doma nebudete stresovat a neudělat ten kohoutek, takové to klasické, že tam prostě ta voda není. Ava Max a Walk the Moon, další muzika, kterou pro vás máme z Hit Radio Zlín. Hezké dopoledne.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Samohýl Motor. Ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
3: Vstávej, musíme se rozejít.
4: Kolik je hodin?
3: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
4: Jo, ale to nejde tak náhodem.
3: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
4: Za 5 minut, jo?

0: Námi zapomenete, co je čekání.
1: Internext. Internet děláme my.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. Mogador.cz/kariéra.
16: Hit Radio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Rača a jeho Solitér na Hitrádiu Zín. Máme 11 hodin. David Račák pro nás připravuje informaci, že práci déle než rok v Česku hledá strašně moc lidí. Více už za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, v Otrokovicích na Tylově ulici auto srazilo cyklistu. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.

0: tisíc 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Tweet, tweet.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Práci déle než rok marně hledá v Česku téměř 130 tisíc lidí, meziročně o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje, dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním, a to i víc než v ostatních zemích Evropské unie. Organizace Naděje Zlín v části Letná otevřela po modernizaci objekt se sociálně terapeutickými dílnami. Nové prostory umožní fungování více dílen, přibýt by mohlo také klientů. Nově bude k dispozici i dřevařská dílna. Po dlouhých dnech převážně teplého a stabilního počasí čeká velkou část Evropy výrazná změna. Studená fronta přinese citelné ochlazení místy až o 15 stupňů Celsia. V dalších dnech se navíc začne více prosazovat vlhčí proudění od Atlantiku, které přinese proměnlivější počasí a větší teplotní výkyvy. No a hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Motor bodoval i ve 4. domácím utkání v sezóně. 3. vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Robert Lantoši.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
10: Ve Zlíně dnes bude svítit sluníčko a nejenom tady. V celém Zlínském kraji si máme užít jasné oblohy a teploty mezi 21 a 24 stupně Celsia.
6: Hit Radio Zlín.
10: Hezké dopoledne vám z Hit Radia Zlín přeje Filip Bartek a já vám řeknu, jak se dostat lehce k penězům. Třeba Hit Radio Zlín vám nabízí rovnou 10 000 korun. Cože? Ano, slyšíte dobře. 10 000 korun pro vás, když budete prostě věrní posluchači Hit Radia Zlín. Linkin Park anebo Alex Warren, to je muzika, která vám v úterý dopoledne zpříjemní náladu.

0: I hity jsou taneční pecky, hrajeme vám ty největší. Máme teď 13 minut po 11 a vy posloucháte Hit Radio Zlín.
1: Nejstrašidelnější místa Zlínského kraje.
0: Já si myslím, že zlínský známe zámek znají všichni, co trochu mají přehled o tom, jak vlastně vypadá Zlín. Ale věděli jste, že tady byl i hrad, a teďka nemyslím ten v Malenovicích. Někde, jak je teď současně lyžařský svah, tak tam se měl nacházet. A jak uvádí některé kroniky, aj padací most měl, aj děla měl. Dokonce vidíte to. Možná v lesech u Kudlova ještě bloudí po nocích duše rytířů. Kdo ví, těžko říct. Ale možná vy víte o nějakém strašidelném místě, o tom nejstrašidelnějším ve Zlínském kraji. Skočte na náš web www.hitradiozlin.cz, protože právě tady vybíráme nejstrašidelnější místa našeho kraje, ať už jsou to právě hrady, zámky, anebo různá zákoutí, nějaké uličky, ale hlavně na konci října za to můžete dostat 10 000 korun. Vyberte s námi nejstrašidelnější místo Zlínského kraje a určitě si společně na tohleto místo i zajdeme.
1: Nejstrašidelnější místa Zlínského kraje. Na Hit Radio Zlín.
2: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.

0: taková pohodička, že jo? Video Games na Hitrádiu Zlín. Za 6 minut bude 11:30. A přátelé, vyšel nový žebříček světových boháčů, marně jsem se tam hledal, no ale podle toho, jak ten žebříček vypadá, tak podle mě Muska nikdy nikdo nemůže dohnat, nebo by musel přijít úplně s něčím jako převratným. On má mění v hodnotě 970 miliard dolarů, takhle mu to jako vypočítali. A druhý má jenom 297 miliard, já říkám schválně jenom, protože ten rozdíl je obrovský, když si to spočítáte. Ono musí být vůbec tak jako divné, když nemusíte na nic šetřit, že prostě ani nepřemýšlíte a koupíte si novou televizi, protože ta stará už se vám nezdá. A tam jako, když už máte takovéhle peníze, asi zvažujete jako, jestli ta jachta nejsou vyhozené peníze, anebo ten mrakodrap, co, tak ale zase do se bude starat o ten pronájem těch kanceláří, no na někoho to hodím. Člověče, musí to být zajímavé. Lady Gaga, abrakadabra, třeba nám vykouzlí nějaké peníze ona.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Zlín Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Dnešek by byl úplně normální den. Ale nebude.
9: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopij a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
15: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je Chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. U

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Potkala jsem včera kamaráda ze základky, jindy bych ho asi viděla ráda, kdyby to bylo v nějaký lepší moment, ale nesla jsem zrovna odpadky, měla jsem tepláky, v druhý ruce jsem místo těch odpadků nesla zase koblihu, ládovala jsem se a nebylo to úplně jako příjemný v takovýhle situaci. Tak jsme se ptali, kdy jste někoho nějak nechtěně nebo v trapné situaci potkali vy.
2: Ahojky, mně se tenkrát stalo, že když jsem byla na koupališti, šel kolem kluk a nějak jsem si myslela, že je to spolužák ze střední. A my na střední jsme měli zkratky tříd jako Elko, Liceum, Péčko, byli pozemáci. A tak ho zdravím a říkám ahoj a on, jako my se známe, a já říkám, no jasně, z Péčka. Borec se zrudl a rychle odešel a zavrtěl hlavou, že asi to jako ne. Takže to jsme se tenkrát s manželem velice pobavili.
0: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

One Direction na Hit Radio Zlín, to byl velký hit, že jo? No, to ještě byla poctivá stará škola, natočilo se to ve studiu, makalo se na tom, no ale teďka umělá inteligence se dere dopředu a já se vás ptám, radíte se s umělou inteligencí? Necháte si třeba vytvořit prezentaci nebo spočítat, kolik budete potřebovat materiálu na stavbu? Podle průzkumu používá AI v práci už kolem 56% pracujících. Je fakt, že dneska už to dovede kde co? Text na web, obrázky na sítě, že jo, plakáty, s tabulkou pomoci na poradu, no je to mazec. Já jsem přišel na to, jak poznat, když třeba někdo z vašich kolegů začal používat víc AI, to si všimnete, oni, když jsou ty porady, tak oni začínají používat takové jako výrazy, které jste u nich nikdy neslyšeli, taková jako slova, která prostě si říkáte, tyjo, kde to vzal. A jsou hlavně aktivnější, protože tam mají jako pořád nějakou prezentaci, tam mají nějakou tabulku. Tak co vy? A AI, jste kámoši, anebo ještě vás to nechává pořád chladným a říkáte si, tak ještě uvidíme, co bude, ještě pořád musím myslet svojí hlavou. No, otázka je dlouho, že jo? Lemon Tree, muzika, kterou mám pro vás na Hit Radio Zlín.

0: Imagine na Hitradio Zina, možná nové náboženství bude právě AI. Já jsem se vás ptal, jestli používáte, a Lukin psal, že hlavně v domácnosti, že třeba teď nedávno si dal poradit, nebo si nechal poradit, jak najít nejlepší, nebo jak vybrat nejlepší myčku. Já jsem nedávno používal AI na výtrus na turistické stezce a ptal jsem se, vážně je to od medvěda? Prej jo. Tak doufám, že mě zase něco takového podobného nepotká a hlavně, že nepotkám toho medvěda. Za chvilinku Bára Poláková a Filip Bartek vám přeje krásný den, zase zítra, ahoj!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vy...

0: Izolace, žádný problém. Více na zlinmat.cz. Zlinmat, střecha s úsměvem.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Já jsem nevinnej.
15: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
16: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
17: Paka, Benka.
16: Z vězeňského prostředí.
18: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
16: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
19: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
16: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepší si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dvě dodávky se srazily na cestě z Buchlovských kopců směrem dál na Brno, u křižovatky na Střílky. Projet se dá. Mezi Zahnašovicemi a Lechoticemi už je dokončená oprava silnice. Projíždíme bez omezení a po novém. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. MUDr. Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Hi, I'm Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přeje Lucie Raňková. Nejpozději dnes mají do schránek dorazit poslední hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nové průzkumy, jak se kdo v kampani vede, už zveřejňovány nebudou. No a komunální volby se blíží a jak správně křížkovat, aby hlas platil. Možné jsou tři způsoby a detaily teď přidá mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
6: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
5: U senátních voleb je to jednodušší, vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Babí léto v Evropě postupně končí. Od středy do pátku přejde přes kontinent studená fronta, která srazí teploty místy až o 15 stupňů. V Česku se ochladí hlavně ve čtvrtek a v závěru týdne bude větrno i deštivo s teplotami kolem 10 až 15 stupňů. Teď se podíváme k nám.
7: Na Slovácku pomalu vrcholí vinobraní. Úroda je ale horší než obvykle, a to především kvůli suchu. Některá vinařství z Uherskohradišťska hlásí pokles sklizně dokonce až o 40%. Kvalita hroznů je nicméně dobrá, a to především u červených vín. Letošek tak bude podle místních vinařů patřit ke skvělým ročníkům. Na první ochutnávky se můžeme těšit za měsíc.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje.
9: Je slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Okno.cz.
7: Maxima dnes i zítra kolem 22.

hodin 2 minuty, přeju dobrou chuť k obědu a tady u nás v rámci našeho hudebního menu opět budu servírovat vlastně jeden hlavní chod za druhým, jo? A nebo možná spíš jeden hudební desert za druhým, protože začínají srdcovky. Mám tady 5 legendárních hitů, které půjdou po sobě a ten 6. pak půjde opět na vaše přání. My si dneska dáme mimo jiné i takovou ochutnávku ze 70. let, ale v novější podobě. Mám tady další cover verzi legendárního hitu, konkrétně tady z roku 1974. A pak skupina Ugly Kid Joe v roce 92 si to vzala pod své kytary, pod své dirigentské umění a udělali z toho vlastně jako baladu, která nakonec se stala slavnější než originál. Cats in the Cradle. Kočky v kolébce. Co to asi znamená? Přemýšlejte, za chvilku vysvětlím.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky a Cats in the Cradle je v překladu kočky v kolébce. Co to znamená? Co to znamená? Nemá to nic společného třeba s českou větou do pěti, medvědi jsou v doupěti, nebo že je krocan v troubě. Nic takového. Kočky v kolébce je vlastně jako velmi abstraktní vyjádření vztahu táty se synem. Tahle píseň je vlastně o tátovi, co je pořád v práci a nemá čas na to, aby si hrál se svým synkem, když je malej. A jeho syn tenkrát říká, až vyrostu, chci být jako ty, táto. Když ale syn dospěje a táta by s ním konečně chtěl trávit čas, tak syn už nemá čas zase na něj, protože je zaneprázdněn vlastní rodinou a vlastní prací. A v tu chvíli si jeho táta vlastně uvědomuje, že ten syn mu je opravdu podobný. Je to brutální zrcadlo reality, ale jako brutální. Jo, možná, že přesně takhle jste to zažili i vy. No a v rámci dnešních srdcovek, pojďme teda zavzpomínat i na naše rodiče. Zajímalo by mě, chtěli jste být jako malí tím, čím byli vaši rodiče? Chtěli jste dělat stejnou práci a děláte ji nakonec, anebo jste šli úplně jiným směrem? Dejte vědět na 777 937 777 a my si mezi tím dáme srdcovku s číslem 2. Dámy, tohle je pro vás. ABBA na Hit Rádiu. I don't

0: Time to sexy, right said Fred.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To mě baví, tato srdcovka, to mám fakt rád. Doufám, že vy taky, že vám zlepšila dneska náladu. Výborně se hodí ještě tady do toho babího léta, které nám tady tento týden evidentně definitivně skončí. V rámci srdcovek tak dneska máme téma, jestli jdete ve šlépějích svých rodičů, jestli jste si jako malí vysnili to, že budete jednou dělat stejné povolání, jako dělají vaši. Tak mám tady třeba zprávu od Lucky. Ahoj, moje mamka byla učitelka. Jako malá jsem si často hrávala na školu a učila jsem panenky a plyšáky. Pak jsem se na škole zařekla, že učitelka nikdy nebudu. No a dnes je mi 36 a jsem učitelka. Zdraví Lucie z kabinetu. Krásný. Děkuju za tuhle zprávu. Ahoj Kýříku, tak Abba, která hrála, to je moje srdcovka a vykouzlil se mi úsměv za volantem. Zatlačila jsem i slzičku, ale moje maminka pracovala v kravíně a já udělala učňák a pak jako starší ekonomiku při práci, takže úplně jiný směr. Díky za písničku, boží, moc díky, Pavle. Taky děkuju, jsem rád, že se i vy takhle občas dojímáte při srdcovkách, ale o tom to je, o tom ty vzpomínky vlastně jsou. Ahoj, nedělala jsem a nechtěla jsem dělat práci jako můj taťka, ale bohužel osud tomu chtěl jinak a on před 2 lety odešel, tak se mi převzala po něm. Zdravím do rádia, ano, dělám práci jako můj táta. On je řidič a já už též. Dlouho jsem se hledala v zaměstnání, až jsem našla. Ať si za volantem teda jednu nohou v kriminále, tak je to ta nejlepší práce, jakou jsem kdy dělala. No jo, no, to jsou geny. Jak se říká, geny nevyčuráš. Tak šťastnou cestu za volantem, dejte i vy vědět na 777-937-777, jak je to u vás. A my si dáme další boyband A1 na Hit Radio, rok 22.

0: Beatlesové Feinschmeckery. Ne, každý to zná. Texas Black Eyed Boy. Tohle se opravdu jako často nehraje. A pokud je tohle vaše srdcovka,
1: Klobouk dolů.

0: Texas Black Eyed Boy. A já jsem udělal přesně to, za co bych si normálně nafackoval.
1: Srdcovky Hitradia.
0: Tohle je přesně to, co jsem nesnášel. Nikdy jsem to neudělal, mimochodem, ty jsem udělal poprvé asi. Ale tohle jsem přesně nesnášel, když jsem ještě jako kluk seděl u rádia. Nahrával jsem si ty písničky na kazetu, že jo, byl jsem tam připravený. Vždycky jste museli dát jako rec a play dohromady, že jo, aby se to nahráli. A už se to blížilo ke konci ta písnička a pak do toho někdo začal žvanit. A já, proč? Pro boha živýho, proč? No tak teď jsem to přesně udělal, tak takový to je. Tada, nemáte zač, vrátil jsem vás zpátky do 90. V rámci dnešních srdcovek, slibuju, že už to neudělám. Každopádně v rámci dnešních srdcovek, tak jsme vzpomínali i na to, jestli jste šli ve šlepích vašich rodičů, mám tady ještě pár zpráv, jako třeba tady, ahoj Jirko, já to vezmu z jiného pohledu, mému malému je 16 let a už odmala mu říkám, že nechci, aby řídil kamion. Je to práce na prd, nejsi pořád doma. Jestli tomu tak bude nebo nebude, tak samozřejmě nezabráním, ale dal se teď na dráhu elektrikáře a mluví o tom, že bude mít jednou svoji firmu. Takže ho v tom plně podporuju a dělám všechno proto, aby jako já za ten volant nesedl. Dneský den Roman. Romanek, bravo, dobrý, super, to podporuju. Navíc, jestli mu to vyjde, tak trefí jackpot. Já jsem teďko nedávno platil elektrikáře a když jsem viděl tu fakturu, tak jsem chtěl bodnout vidličku do zásuvky a pak i do voka. Takže dobrý. Další zpráva, ahoj, můj táta je voják, jeho táta byl taky voják a já jsem černá ovce rodiny. Na vojně jsem byl, ale nechytlo mě to, takže jsem šel jiným směrem, pracoval jsem dlouho v obchodu a teď jsem v IT. Táta to těžce nesl jeden čas, dneska už je to v pohodě. No jo, ty představy takový někdy jsou, ale já to znám, já jsem taky jako malej, tak jsem se doma hrával s granátama. Táta je voják a jeden čas byl i pyrotechnik, takže jsem doma měl vojáčky a skutečný granáty, který jsme rozebírali s klukama, no. Zase bylo ticho v pokojíčku. Je 12.25, za chviličku si dáme srdcovku na vaše přání. Co byste dneska chtěli slyšet? Dejte vědět na 777-937-777 a je mi jedno, jestli to bude vaše srdcovka, anebo třeba srdcovka vašich rodičů.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
6: Sleva 20%.
7: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo, jako z katalogu.
6: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 33 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady srdcovka na vaše přání a dneska vybírám píseň od Gabriely z Olmíku, která má super nápad na písničku. Tenhle song nás vezme 40 let zpátky, konkrétně do roku 1984. Tohle, když si člověk jako řekne, tak pořád mám hlavě, že to nemůže být zas tak dávno, že jo? Možná si pamatujete přesně, co jste dělali v roce 1984. A přitom ten svět vypadá teď úplně jinak. A tenkrát, prostě teď žijeme reálně jako ve sci-fi, jo? Ani Fantomas by si to nedokázal představit tenkrát, jak bude vypadat rok 2026. Když si jenom vemete auta, jo? Tak teď elektrický auta, ty designy, který to má vevnitř, všechno, jak se to ovládá, jenom gestama, některý auta už dokonce jezdí úplně sami. No tenkrát v roce 1984 tak třeba vyšlo legendární Erko, že jo, Škodovka. No, to je prostě úplně jiný svět. A když už jsme u těch aut, tak právě my si dáme skupinu, americkou skupinu The Cars a jejich hit Drive. A já jsem strašně rád za tenhle výběr, protože to je tak pozitivní píseň. To je tak krásná balada. Tohle vás v tomhle šíleným, uspěchaném světě reálně na 3,5 minuty zastaví, abyste si ten život taky užili. Mimochodem, objevila se tahle píseň i ve filmu 50krát a stále poprvé. Je to skvělý. Gáby, moc děkuju za tuhle srdcovku na přání.

Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si, člověk, když se zaposlouchá do toho textu, tak najednou má úplně jako jiný význam, že jo, po tom, co ohlásila Eva Farna tedy rozchod. Teď to řeší úplně všichni, jo. My se tomu věnovat nebudeme, protože prostě za prvé je to bulvár, za druhé je to soukromá věc a za třetí je to prostě život. Tohle se v životě děje, no. Někdy to tak v životě prostě je, že se musíme rozloučit s tím, co a nebo koho jsme měli rádi. My se třeba pro dnešek na Hit Rádiu musíme rozloučit se srdcovkama. A taky se nám nechce. Mně teda rozhodně ne. Ale na rozdíl od našich bývalých partnerů a partnerek se srdcovky zase zítra vrátí a

0: 5 vybírám já, ta 6. je vždycky na vaše přání. Těším se moc na zítra. Ale samozřejmě to, že srdcovky končí, neznamená, že my končíme taky. Naopak, my pokračujeme dál. Za chviličku jsou tady nejnovější zprávy. Do 13. hodiny ještě Miley Cyrus, Imagine Dragons, taky Miles Smith. Po 13. hodině taky pro vás chystám spoustu skvělý hudby. No a společně s Koupelnářem, tady se mnou, tady budete dnes opět až do 15. hodiny, kdy mě tady ve studiu vystřídá naše odpolední show. Takže odpoledne je před náma a bude ještě plný zábavy. Máte se na co těšit. Buďte dál s náma, buďte si rádia.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani s ním, partner pořadu Beran v éteru.
2: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
3: Restaurace, kavárna.
2: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
4: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.

0: www.mrakodrape.cz/smart/soutěž.
1: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman.

0: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. Mogador.cz/kariéra.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední hodiny Miley Cyrus, po 13. hodině například Damiano David, také LP, nebude chybět ani IZ a další nádherná romantická balada, která nás vezme až na Havaj. No, kam nás vezme Lucie ve zprávách, to uslyšíme za chviličku, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dvě dodávky se srazily na cestě z Buchlovských kopců směrem dál na Brno, u křižovatky na Střílky. Projet se dá. Mezi Zahnašovicemi a Lechoticemi už je dokončená oprava silnice. Projíždíme bez omezení a po novém. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. MUDr. Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
2: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Doplní mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
11: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
10: Konkrétní podmínky pro získání odměny si nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Školní kuchyň v budově prvního stupně Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, začne fungovat na konci tohoto týdne. Ředitel vybral nového vedoucího školní jídelny a do školy nastoupila také nová sociální pedagožka. Nobelovu cenu za fyziku dnes získal belgický astrofyzik Francis Halsen za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu. K pozorování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř IceCube na Antarktidě, díky které jsou jejich interakce pozorovatelné. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Valašské Klobouky dokončují přestavbu radnice. Secesní dům Jana Horného na Masarykově náměstí už má opravené chodby nebo kanceláře. Aktuálně restaurátoři obnovují prvky na fasádě. I když práce ještě pokračují, volební místnost na radnici bude. Otevře se v provizorním režimu. Nebude ovšem možné přicházet od zahrady, ale jenom vstupem z náměstí.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Až do večera čekejme slunce. Zítra dopoledne má být ale na východě Moravy většinou velká oblačnost, která bude postupně mizet. Ranní minima kolem osmičky, odpoledne bude zase přes 20.
8: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio v jednu hodinu odpoledne, 3 minutky máme k tomu, dáme si další hity, který nám jenom podpoří tady to babí léto, které nám končí. Luci, končí nám, viď? Pomalu, ale jistě.
10: Já bohužel musím tuto informaci potvrdit, ač nerada, ale zase ještě nám zbývá dnešek a zítřek a možná částečně někde i čtvrtek.
0: Takhle, čtu mezi řádky, Luci je teď řekla, že má pravdu, aha.

Tady když člověk zavře oči, představí si, že je někde opravdu jako na Havaji, že se tam má jako v pohádce, tak je pak těžký ty oči zase otevřít a vrátit se do reality. Co se budeme nalávat? No ano, ale zase když už teda jsme byli teď v té pohádce, tak pojďme na jedno super mega výročí, protože právě dnes je to nádherných 44 let, co měl premiéru Mach a Šebestová. Mach a Šebestová. My jsme žáci 3B. Jestli máte malé děti, tak možná právě teď čtete knížku. Já se jako přiznám, že tomu mýmu čtyřletákovi, tak čtu tu samou knížku, kterou já jsem měl jako malej v té své knihovně. Jo, knihovně? Řekl jsem to správně? Řekl jsem knihovně? Knihovně. Co jsem jako měl a... Ta knížka samozřejmě už má některé ty stránky jako vytrhaný, ta vazba není úplně tak jako dobrá, ale je to nádherná nostalgie a je to vlastně super. Je to super, takže jako doporučuju. 44 let je to tady od toho, co, nebo od té doby, co svět poznal utržené sluchátko. No a já si říkám, pojďme si dát takový malý souboj generací. Kdybyste si mohli vybrat, chtěli byste mít utržené sluchátko, takhle jako v reál, anebo... Arabelli prsten. Čemu byste dali přednost? Co byste chtěli mít? A co by bylo první přání, které byste si přáli? Pojďme se trošku zasnít. 777-937-777. Napište mi na WhatsApp Vitrádia. Prsten nebo sluchátko. Jo, a klidně tam můžete přihodit i to vaše přání. A žijeme jenom jednou, žijeme jen raz, tak popuste uzdu fantazii. Tady je Ego, Robert Burian na

0: protože právě dnes je to 44 let od premiéry žáků z 3. B, Macha a Šebestové. Tak vypadá to, že tady evidentně Arabely prsten vítězí. Zuzka třeba píše, no jasně, že prsten a večerovala bych ze sebe přece krásnou princeznu s korunkou a šatama se zámkem a hlavně se zahradníkem. Typický, jo? Chudák princ, ten by bojoval někde s drakama, zatímco by se mu doma o trávníček jeho princezny staral zahradník. Jo, jo. Typický. Další. Hele, určitě Arabelin prsten, kdo by se tahal s takovým sluchátkem, byť se ani do kapsy nevleze. Chápu? Já, tohle je hezký. Tady úplně nějaký cizí číslo, tak snad to není... Snad to není nějaký vir. Není to vir. Je to pozdrav z Itálie. Ježíš, to je krásný. Ahoj, tady Káča, zdravím z Itálie. Žiju tady už moc let, ale pořád vás ráda poslouchám. Určitě prsten Arabelin. No tak to zdravíme, to je krásný. Taky bychom tady chtěli moře. No jo, nemáme všechno. Co dál? Hele, prsten, ten se líb nosí, viděl si, jak bylo to sluchátko velké, kdo by se s tím tahal. A přál bych si, aby jeden měsíc mluvili politici jenom pravdu. To bychom se dozvěděli věcí. Já vím, utopie, čus Pavel. Ty blaho, Pavle, co utopie? To by byl klid, kdyby politici jeden měsíc mluvili pouze pravdu. To by byl klid. Hele, ani jeden politik by neotevřel... tu pusu. Nepípl by ani slovo, kdyby měli mluvit jenom pravdu. Boží. No a ještě tady na závěr. Jirko, já bych dal přednost prstenu. A tím bych si vyčaroval i to sluchátko. Tleská. Konečně typicky česká odpověď. Ano. Tohle je ta česká klička. To je krásný, ale ta zpráva ještě pokračuje. No a tím sluchátkem bych zařídil výhru našich dneska proti Anglii, protože už by si to kurňa zasloužili. Jo, ten fotbal, to je krásný. Úplně to vidím. Halo, halo, proč je gólu málo? A tak volám jako hrom. Ať daj večer Anglánům gólu milion!
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.

0: víc 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days je do 18. října.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí.

vidíte ve všech moderních technologiích a v současném světě 21. století. No tak se nebojte, teď nemám pro vás tip na nějaké přednášky nebo moderní workshopy, jak se v tom zorientovat a podobně. Vůbec ne, naopak, jestli se ztrácíte v současnosti, tak se s námi na Hit Radio vraťte zpátky v čase. My vás vezmeme do doby, ve které se budete cítit jako doma. 80, 90 a milénium. 3 hodiny vzpomínek a samozřejmě i tehdejší hudby, tak to je Hit Radio Classic. Začínáme už dnes večer od 18 hodin. No a teď jedna malá ochutnávka z dnešního večera. Tohle je rok 1995. Simply Red, Fairground na Hit Radio. Jenom pro vás. Hezký úterý.

0: A vracíme se zpátky do 21. století, konkrétně do roku 2026. A pokud naopak jako máte rádi ty moderní technologie a všechno, co se týká 21. století, tak určitě samozřejmě jste slyšeli o bitcoinech, že jo? Tak mám tady jednu takovou jako zajímavou věc, zajímavý tip, který by vás mohl trošku oslovit. Protože chviličku byl klid a už zase se začíná o bitcoinu hodně mluvit. Zase všichni začínají špekulovat, co to je a jak to získat a tak podobně. A dokonce i banky už ho začaly nabízet. Jo. A třeba Partners Banka teď dovoluje koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Žádná registrace, žádný složitý nakupování, kousek vám dají dokonce zdarma. Jo, koukám tady, že je tam nějaká akce, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Takže pokud vás tohle zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak udělejte asi jako přesně tohle. Stáhněte si apku Partners Banky, zadejte kód BTC500 a kus bitcoinu zdarma máte vlastně doma. Jo? Kdo to má? Pak můžete přijít večer do hospody a říct, hej, mám kousek bitcoinu. A oni vám na to řeknou, hej, tak platíš účet.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
2: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
5: Vstávej, musíme se rozejít.
6: Kolik je hodin?
5: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
6: Jo, ale to nejde tak náhodem.
5: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
6: Za 5 minut, jo?
5: S námi zapomenete, co je čekání.
7: Internext. Internet děláme my.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?

0: podzimní slevu až 100 000. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.

0: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: i za 100 let.
1: Co bude za 100 let, tak to nevíme. A na druhou stranu možná ani vědět nechceme. Co se ale děje teď v roce 2026, tak to víme a řekneme vám to v nejnovějších zprávách už za chvíli na Hit Rádiu. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D49 se z Frištáku na Hulín silničáři i dnes provádí údržbu stromů a keřů. Projíždějte opatrně. V Brumově Bylnici finišuje oprava hlavní silnice. Od konce tohoto týdne už se bude jezdit obousměrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Česká železnice je za posledních 5 let výrazně bezpečnější. Počet těžkých nehod klesl o zhruba 40%. Problematickým místem ale zůstávají železniční přejezdy. Za Drážní úřad Pavlína Straková.
5: Na přejezdech loni zemřelo 31 lidí, o 4 více než rok předtím. Správa železnic proto pokračuje v modernizaci přejezdů na své železniční síti. Jen loni jich bylo upraveno 200 a dalších 66 úplně zrušeno.
4: Problémem zůstávají také vlaky, které projedou návěstidlo na červenou. Loni k tomu došlo ve 177 případech, podobně jako rok dříve. Společnost SCIO chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit v září 2027. Škola by měla sídlit v metropoli a z kraje nabízet dva bakalářské studijní programy. Jirka Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Alcarazovi 6-7 a 4-6. Utkání na tvrdém povrchu prohrál za hodinu a 36 minut. Lehečka tak nevyužil šanci na zisk třetího a dosud nejcennějšího titulu. Teď se podíváme k nám.
6: Bezplatné parkování u Zlínské zoo dost možná skončí. Většina politických stran, které jsou v městském zastupitelstvu, totiž volá po spoplatnění. Velkokapacitní parkoviště u zoo patří městu a příjmy z nich by prý mohly výrazně pomoct financovat zoo anebo pokrýt další investice do parkování ve městě. Celodenní parkování u zoo by mohlo stát kolem 100 koruny.
7: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
6: Až do večera s námi na východě Moravy zůstane slunce. V noci se nám pak začne zatahovat. Zítra tak čekejme velkou oblačnost a postupné vyjasňování. Maxima dnes i zítra kolem 22.
3: Jirka Pelnář, Hit Radio.
8: Pokračuje odpoledne na Hit Radio, máme 2 hodiny a tím pádem tak si opět spolu budeme povídat. Dneska opět budu chtít vědět váš názor a zkusíme zjistit, jestli mají vědci pravdu, anebo jsou úplně mimo mísu. Dáme si jeden hit, vyhlásíme dnešní téma, bude sportovní a vlastně fotbalový. Tak jestli fandíte fotbalu, teď přijde konečně taky řada na vás.
3: Hit Radio Zlín.

0: Alan Walker na Hit Rádiu ve 14 hodin a 5 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A je to tady, mám tady pro dnešek další téma. Mám tady další statistiku vědců a jsem strašně zvědavej, jestli se mýlí anebo ne. A pokud ne, tak mi to vlastně udělá hroznou radost. Dnešní téma je, že 73% českých fotbalových fanoušků začalo věřit našemu nároďáku, začala je bavit hra, jakou se prezentují. Pod novým španělským trenérem. Mají
1: vědci
0: pravdu, a nebo ne? Co vy si o tom myslíte? Díváte se na náš nároďák, fandíte mu, jste dlouhé roky fanouškem, nebo faninkou samozřejmě. Dneska hrajeme večer proti Anglii, tak se nám to vlastně jako hodí, protože budeme hrát ve Wembley. Anglie je extrémně silný, náročný soupeř. Teď vyklepli Chorvatsko 7-0. No a my máme novýho trenéra. Máme tam nováčky v týmu, mladíčky. Trenér Denia tak dokonce pozval 7 nováčků. 6 z nich už hrálo. No a obraz naší hry se za velmi krátkou dobu radikálně změnil. Tak se ptám, mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků začal bavit náš národní fotbal? Dejte vědět, co si myslíte, 777 937 777.

0: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio, dneska večer hraje český fotbalový nároďák proti Anglii v rámci Ligy národů. Máme těžkou skupinu, Španělsko, Anglie, Chorvatsko. No a nelze si nevšimnout, jak se změnila hra českého národního týmu. A všimli si toho taky naši
0: vědci,
1: kteří teď tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků zase začalo věřit našemu nároďáku a baví je náš fotbal. Tam se vás, co vy na to? Na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Mi lítá normálně jeden centr do 16 za druhým. To je jedna zpráva za druhou. Tak super, pojďme na to. Libor, ahoj. Já už jsem nad fotbalovou repre zlomil hůl a teď ji zase slepuju dohromady. Mile mě to překvapilo, i se dneska večer těším na fotbal. Hezky. Další, čau, mě nároďák víc než překvapil. Asi ty prachy, co dávají novému trenérovi, mají smysl. Myslel jsem si, že to trenérem není, ale asi ano. Ještě je brzy říkat, jak jsme skvělí, anebo že v budoucnu vyhráme euro, ale jestli jim tenhle přístup vydrží, tak by to mohlo jednou zase cinknout. A když ne, tak nevadí. S kvalitní hrou jsem smířen i s porážkou. Zdraví Tomáš. Díky za zprávu. Další názor, je to tak, nároďák sleduju už od svého dětství, kdy jsem čuknul k fotbalu. Každopádně ta chuť začala opadávat. Několik kaus, výroků, styl hry, bez nápadu, taková potápějící se loď. Jsem rád, že přišel někdo, kdo tomu dává směr a zvedá naši repre nahoru. Konečně je tam nějaký nápad, přihrávky, kombinace, útoky, dá se na to dívat. Tak jen tak dál, chce to čas, i přes ty nynější prohry, tak je to vlastně výhra. Další hezká zpráva, za to moc děkuju a vlastně jako po tohle se můžeme jako podepsat, jo? Protože přesně je tam nápad, jsou tam přihrávky, kombinace, útoky. Když jsme hráli proti Anglii, tak já si pamatuju z druhého poločasu, takhle jsem u toho stál hned vlastně u hřiště, jak tam stojím s mikrofonem a hlásím ty góly, sestavy a tak, tak to mám hned z první ruky a teď koukám, jak z té šestnáctky od nás, respektive teda přímo od golmana, na pár doteků jsme se dostali až k ním před bránu. Říkal jsem si, wow, to hrajeme my? Je to krásný, takže i za mě je tam opravdu ten nějaký jako španělský cit pro fotbal vidět. A je vlastně skvělý, za jak krátkou dobu to ti kluci začali hrát. Co vy si o tom myslíte? Je možný, že tedy
0: vědci
1: mají pravdu, když tvrdí, že 73% fanoušků je vlastně zase spokojeno? Já si říkám, a co dělá těch 27% ostatních? Co chcete víc? Tak dejte vědět, 777-937-777, jako kdyby jsme teď byli v hospodě u stolu, pojďme si normálně popovídat o fotbale, jo? Chlapi i dámy.

0: Krištofa Šňury na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků začalo věřit našemu nároďáku, že je na správné cestě a baví je ten směr, kterým jdeme. Dal jsem se co i těch zbylých 27% a pár zpráv mi sem přišlo. Třeba tady Lukáš píše, čau, já spokojený nejsem, čekal jsem víc, dělalo se z toho halo, ale pořád jsme nedokázali ani jednou vyhrát, vzadu jsme s nulou a to vamos Česko je taky bizár, jako kdyby Španělé měli pojďme Espaňa. Díky za názor. Tady já se postavím trošku do obrany. zkusím odrazit tyhle útoky, protože za první, jasně, vzadu s nulou, chápu, vypadá to jako blbě, na druhou stranu Anglie, Chorvatsko, Španělsko, jo. Co jako víc, jo, to prostě mistři světa, mistři Evropy, je to bronzový z mistrovství světa aktuálně, to prostě jako... Já jsem rád, čekali jsme, že to asi bude s nulou a nikdo ale nečekal, že nedostaneme jako za 4 zápasy tak málo gólů. Mohli jsme tam mít jako každý zápas 5-0, že jo, nebo 0-5, jo, z toho našeho pohledu. A ono ne, my jsme šahali i po remíze se Španělskem, jo, takže ty brďo, jako co víc. No a třeba vamos Česko, tak to je věc, která taky rozděluje fanoušky. Na druhou stranu, my jsme spojili dva světy. Spojili jsme Španělsko a spojili jsme Česko. Máme poprvé v historii španělského trenéra. Takže kdyby Španělé měli poprvé ve své historii třeba českého trenéra, tak by taky jako si mohli klidně dát, asi ne, pojďme Espaňa, protože to se jim blbě vyslovuje, ale třeba Espaňa do toho. Jako proč ne? Je to vlastně jako, je to fajn? Je to pořád show? Takže jako za mě jako dobrý. Co dál? Co vy si myslíte? Čau, myslím si, že jasně. Fotbal vždycky bude fotbal, mnoho povyku pro nic, stejně to vždycky dopadne tak, že částka za ty prostitutky rozhodně neodpovídá. Taky dobrý názor. A teď pojďme tady, když to všechno spočítat, udělat nějaký rezime, jo, jak to vypadá. Vypadá to, že
1: vědci
0: v tomto případě mají pravdu, protože opravdu těch 73% je podle mě reálné číslo i podle toho, co vy píšete. A my dneska večer budeme držet palce a já to tady zavřu, ještě tady Mirek píše, fotbal mi pod novým trenérem opravdu baví, je dobře, že nás trénuje někdo s odlišnou mentalitou, která je v tom rozhodující, baví to hráče, baví to fanoušky, radši prohraju s takovým fotbalem, hlavně to přitáhne více dětí ke hře, budoucí hráče a možná i budoucí reprezentanty. Mirku, díky za tuhle zprávu, tohle bych to uzavřel a tvrdím, že teda pro dnešní den
1: vědci
0: mají pravdu a my večer budeme fandit našim proti Anglii. Díky za vaše názory. Zítra zas.
1: Zlín a hokej, to patří k sobě. A proto budou mít zlínští berani svoje místo taky v našem vysílání. Už v úterý vám přineseme to nejlepší ze zlínského hokeje.

0: show Hit Rádia Zlín.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
2: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
3: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
10: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
9: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
11: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
15: Já jsem nevinnej.
16: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
17: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
18: Paka, Benka.
17: Z vězeňského prostředí.
19: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
17: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
0: Hit Radio.

LS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nám. Jsme tvoje Hitrádio. Nevermind.

legendární hit Jirky Schellingera Léto s tebou. Tohle je nová verze, cover verze od Sofiana Mežmeže, Léto s tebou. Má to stejný vlastně jako vibe, je to super. Mimochodem, tahle skladba vznikla pro film Bobule a Bobulky, čtvrtý díl oblíbené filmové série, ve který se mimochodem znovu setkáte s Krištofem Hátkem a Lukášem Langmajerem. Tolik tedy na Hit Rádiu, Léto s tebou. No, léto nám pomalu listy končí, už tento týden prý má babí léto skončit, no, tak uvidíme. Uvidíme, jestli se k nám zase vrátí nebo ne, ale je jasný, že o víkendu už asi budeme normálně nosit prší pláště a že teploty padnou.

0: Košín, skupina, o kterou si taky velmi často píšete do našich srdcovek, a tím pádem jsem ještě dneska jí takhle stihnul, jsem rád, že jsme to stihli. Hit Catch do 15. hodiny, ještě Eva Farna, taky Zayn a Sia, a nebudou chybět ani Imagine Dragons a legendární hit Thunder, který vystřelil až do hudebního vesmíru a dokud tam takhle jako krouží jako satelit a dívají se na nás ze zora, se tak na všechny ostatní kapely. Tohle všechno stíháme do 15. hodiny, od 15. se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Mirka Pelnář a budu tady s vámi zase zítra mezi 12. a 15. Zítra je středa, takže nás v rvě odpoledne čeká ruleta dvojsmyslů a ve 12 hodin vaše oblíbené srdcovky. Tak se smějte!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
8: Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Samohýl Motor. Ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Šéfe, došel matroš!
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
15: Promění.
14: A v novou sukínku?
15: Promění.
14: A v paraplíčko?
15: Promění.
14: I na obal pro pastelky?
15: I v obal.
14: A v baťůžek?
15: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
16: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Třiďte plasty.
14: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
15: Běž už.
16: Více na cestaodpadu.cz.

0: srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu.
1: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
0: Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně v Bystřici pod Hostýnem, pokud pojedete směrem na Holešov, tam se srazily dva osobáky, tak projedete se zvýšenou opatrností, tak když tak nohou z plynu. Kdyby se naskytlo něco dalšího na cestách, dejte o tom vědět na WhatsApp Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. MUDr. Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Hrdost a síla beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
3: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
4: To je nákupní centrum Čepkov.
3: Sortiment všeho druhu.
5: Restaurace,
6: kavárna.
3: A s parkováním 2 hodiny zdarma.
4: Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
7: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Známe bližší podrobnosti ke konci továrny Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku. První půlka zaměstnanců odejde na konci roku, zbytek pak v březnu. Dohromady jde o 92 lidí. Závod v Dolním Němčí je jedinou továrnou firmy Baťa ve střední Evropě. Obuv se tam vyrábí přes 50 let. V dnešní době už ale podle firmy není rentabilní. Dostupnost bydlení v Česku je stále nejhorší v Evropské unii. Skoro polovina lidí u nás vydá na domácnost přes 30% čistých příjmů a 1 z 10 dokonce přes polovinu. Za kritickou situaci je přitom podle expertů považováno, když výdaje na nájemné a energie přesáhnou 30 až 40% čistých příjmů domácnosti. Složitá situace s bydlením se obzvlášť dotýká mladých. Ve Švédsku pokračuje týden Nobelových cen. Uznáme držitele ceny za fyziku a taky lékařství. Tam uspěl tým, jehož práce může výrazně ovlivnit výzkum mozku a do budoucna pomoct s léčbou Alzheimerovy nemoci. Zítra ve Švédsku udělí Nobelovku za chemii, ve čtvrtek za literaturu a v pátek za mír. Čeští fotbalisté se před večerním zápasem Ligy národů v Anglii možná ještě víc než na souboj s hvězdami těší na legendární stadion ve Wembley. Prostředí slavného chrámu pro 90 tisíc diváků na ně okamžitě dýchlo a jsou přesvědčeni, že půjde o zážitek na celý život. Národní celek si v samostatné historii zahraje ve Wembley po 6. a v aréně ještě nedokázal zvítězit. Zápas má výkop ve 25:40.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
10: Počasí v 5 slovech.
0: A Šárka Holubcová.
12: Dneska slunce, zítra víc mraků.
0: Nice.
10: Možná nejsme největší kraj.

0: Teďka jste si všimli, že Pavel
1: není dneska... Není to Pavel.
0: Zní trochu jinak. Ne, prosím vás, dneska velká výměna místo Pavla, mimořádně vás zdraví Martin Král, ale Šárku tady máme taky.
2: Počkej, já si říkám, jestli se mi budeš líbit víc, můžu já rozhodnout, že už tady bude odpolední show s tebou a se mnou místo Pavla.
0: Teďko říct, uvidíme. Budeme se snažit. Na každopádně za chviličku, tady na nás čekají další dva speciální hosti.
2: No, tři dokonce přijdou, prosím tě, další díl Berana v éteru a přijdou za náma tři Berani.
0: No tak výborně, jdeme na to.

0: éteru. Nejlepší info ze zlínského hokeje na Hit Rádiu Zlín.
1: Sude úterý, lehce po 15. hodině, což na Hit Rádiu Zlín znamená jediné, jdeme k ledu. Je tady nový díl pořadu Beran v éteru. Dneska hostíme, pozor jo, hokejová tematika tady, hezký hantýrka, takže dneska hostíme nového kapitána Eriok na Beraně Zlín, Pavla Sedláčka. Pavla, ahoj.
2: Ahoj.
1: Taky tady máme jeho asistenta Richarda Jeruška. Rišo, čau.
3: Ahoj.
1: A jako troufám si říct, taková psychická podpora nás všech zúčastněných je tady taky moderátor klubu Kuba Štefe. Kubo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Panové, já myslím, že nebudem chodit kolem horké kaše, pojďme do toho skočit normálně po hlavě. Takže aktuálně máme ve zlínském hokeji trošku mizerii. Použiju toto slovo, dlouhá série proher, máme poslední místo v tabulce. Tak Pavle, otázka se nabízí, jak těžké je v tomhle vlastně stavu si převzít tým?
2: Já bych neřekl, že to je úplně nějak náročné, protože já si myslím, že bývalý kapitán Peťa Holic odvedl skvělou práci a to, že se bylo nějaké rozhodnutí, že se změní tady ta pozice, prostě přišla a já jsem to nějak přijal, ale myslím si, že ten tým musí fungovat furt stejně a věřit té svojí cestě, kterou jde dál.
1: No počkej, a necítíš teda přece jenom jako tlak, jako takovou tu vidinu toho, že ty máš být taková ta spása, ten nový impuls, který to teďka všecko změní a teď už bude všecko super?
2: Tak samozřejmě počítám s tím, že budu přijímat nějakou tu kritiku, ale myslím si, že ten tým není jenom o kapitánovi, ale ten tým musí šlapat dohromady dobře a věřím tomu, že pokud se budeme držet těch věcí, které chceme hrát a máme dělat, tak se ty výkony zvednou. Uh-huh.
1: Trenér Ormus teď nedávno řekl, že je teď potřeba kapitán, co umí v těžké chvíli zvýšit hlas, takhle hezky to nazval. Tak to je možná spíš otázka tady na tvého asistenta Richarda Jeruška. Ríšo, prosím tě, umí Pavel Sedláček zařvat?
3: Já doufám, že jo.
1: Počkej, já doufám, takže ještě s toho nebyl svědkem nikdy, jo?
3: No, ne, tak. My jsme všichni natolik zkušení hráči, že víme, v jaké jsme situaci a samozřejmě Pavel k tomu něco říká, ale i ostatní hráči, takže je tam víc lidí, co tomu má co říct, takže musíme plnit to, co máme a odrazit se od tohle. Mm-hmm.
1: Ty jsi asistoval vlastně právě dosavadnímu kapitánovi Peťovi Holíkovi, tak popiš nám, jak tady tu změnu C-čka vlastně vnímá kabina. Dá se to vůbec udělat tak, aby to právě jako stmelilo ten tým a ne ho rozdělilo?
3: Tak byl to nějaký impuls, co se trenéři rozhodli dát té šatně. Je asi jedno, kdo má to písmeno na tom dresu. Všichni jsme tam o to, aby jsme podávali co nejlepší výkony a každý si k tomu může něco říct, přispět nějakou tou radou, takže jak říkám, je jedno, kdo má to C-čko nebo A-čko na dresu, všichni víme, v jaké jsme situaci.
1: Kuby, ty jsi měl ale na tohle docela takovou hezkou jako doplňující otázku, která se mi docela líbila, ale já ji nepoložím, já se jí bojím, tak pojď si to říct sám.
4: No, hele, vždycky se bavíme o tom, že je potřeba do něčeho bouchnout, něco rozbít, známe to z kabiny, že to tak prostě fungovalo. Kluci, zeptám se vás, dřívější kapitáni to měli jednodušší v té komunikaci, v tom, že když už opravdu přetekl pohár trpělivosti, tak prostě o někoho zlomili hokejku nebo po nás lítali balóny, koše prádelní, řekli jsme si to opravdu na rovinu, byl to fakt fén. Je to vůbec dneska možné v dnešní době?
2: Já si myslím, že v dnešní době to trošku těší, že i ta doba je taková, že rodiče třeba ve škole hájí zájmy dětí, místo toho, aby stáli za učitelama. A tak už je to i v tom sportu, samozřejmě já jsem zažil kapitány, kdy prostě rozstřískali hokejky, ne o někoho, ale třeba o palandu a v dnešní době si myslím, že už to takhle úplně nejde praktikovat.
4: Ríšo?
3: Tak já s tím souhlasím, dřív to bylo tak, že my jsme chodili poslední z autobusu, poslední na let, pomalu jsme se báli zeptat nebo dotázat se toho staršího hráče na něco, dnešní doba už je jiná. Ty mladší hráči už jsou v tom trošku takový otrkaní, takže už si jí víc dovolí, takže už ta doba není taková.
4: Jak to krásně vločky diplomaticky řekli, že?
1: Ano, moc hezky, takže sněhové vločky už máme i v hokeji teda, chápu to správně. Rozumím. Tak jo, probrali jsme změnu kapitána, co případně možná nějaké další změny ve zlínském hokeji, to se zeptáme za moment.
0: Berani jsou doma na Hit Rádiu Zlín. Poslouchej to nejlepší info ze zlínského hokeje.
5: Hrdost a síla Beranů začíná v ledišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.

0: éteru. Nejlepší info ze zlínského hokeje na Hit Rádiu Zlín.
1: Dneska máme na Hit Rádiu Zlín další berany v éteru. Je tady s námi ve studiu nový kapitán zlínských hokejistů Pavel Sedláček, tak jeho asistent Richard Jarušek a moderátor Eriok na beraně Zlín Kuba Štefek. Tak já zůstanu možná chviličku ještě u Richarda přece jenom. Rišo, ty jsi velmi, velmi zkušený hráč, v hokeji už jsi zažil ledaco. Tak mě zajímá ten tvůj pohled na ten aktuální Zlín. Co ti říká zkušenost? Je tohle situace, ze které se tým dostane opravdu tím, že dvakrát vyhraje, už to bude všechno dobrý, nebo tam bude potřeba nějaký větší zásah třeba?
2: Tak teď je důležitý co nejdřív to nastartovat, takže určitě co nejdřív vyhrát, po toho se odrazit, ale nemusím chodit tak daleko, minulý rok jsme to vlastně zažili taky, já jsem došel v lednu do týmu a bylo to asi ve stejné situaci, takže samozřejmě začít vyhrávat, odrazit se od toho dna, tím se nám uvolní ty ruce a ty puky se začnou odrážet tam, kam mají, protože teďka zrovna v téhle situaci, bohužel, vždycky, že ten puk nerozhodně, tak se odraží k soupeři, ale je to tak, prostě dostali jsme se tam sami a teď prostě zastavit to, co nejdřív vyhrát a věřím v tom, že to bude lepší a lepší.
1: Mě velmi baví takové ty nejrůznější jako názory a rozbory, ať už odborníků a bývalých hokejistů a prostě i fanoušků, lajků. Jeden by odvolával trenéra, další říká, že tak jako půlku kádru by vyházel a vyměnil, třetí ten zas chce jako odvolávat generálního manažera. Tak kde je prosím tě ta pravda? Podle tebe, fakt, Rišo, kde vidíš ty tu bolavou patu aktuálního zlínského hokeje?
2: Tak asi bych nikoho neodvolával, tam to nebude, ale vždycky...
3: Něco říkal o moderátorovi, ne?
2: No, tam trošku, tam to hapruje, ale
1: já, to dám mu ještě šanci. Já jsem k dispozici, když se pánové, to se pak domluví.
2: Ne,
3: i ty, Brute.
2: Teď to zlehčujeme, ale je to na nás, na hráčích. Trenéři nás vždycky připraví na ten zápas, řeknou nám taktiku, všechno, ale pak v tom zápase uděláme, dá se říct, jako školáckou chybu. Vydáme se někam, kam nemáme, necháme tam toho hráče a vždycky to soupeř potrestá, takže začít na 120% plnit to, co máme a věřím, že se to začne zlepšovat všechno, ten obraz hry a všechno okolo.
1: Pavle, ty souhlasíš? Je to tak, že teda opravdu jako hráči si musí sáhnout do svědomí, nebo bys sahal někam jinam?
4: Ne, já úplně souhlasím s Ríšou, já si myslím, že to je jenom o nás, o hráčích, pokud budeme dodržovat to, co máme nastavené, tak to začne fungovat, ale myslím si, že dvě výhry nás asi nikam neposunou, my potřebujeme nějaké konzistentní výsledky a výkony, aby jsme to zvedli a pomalu stoupali tou tabulkou nahoru.
1: Asi se shodneme, pánové, že zlínský fanoušek má právo být naštvaný, to asi co?
4: Jo, určitě, určitě.
1: Kázali byste jí možná něco takovému tomu fakt jako člověku, který teď to poslouchá, říká si, já už na to kašluju, já už tam prostě nejdu na ten zimák, nemá to smysl.
4: Tak víme, že to není jednoduché se dívat na to, na ty výkony ani výsledky, nicméně my teďka potřebujeme každého, kdo nám půjde fandit, aby na tom zimáku byl a pomohl nám k těm lepším výsledkům a výkonům, takže já jenom doufám, že nás úplně nezatratí a že při nás budou stát dál.
1: Jasně, věřím, že ano, a na taková jako lákadla pro fanoušky z zlínského hokeje se podívám za moment.
0: Berani jsou doma na Hit Rádiu Zlín. Poslouchej to nejlepší info ze zlínského hokeje.
5: Hrdost a síla Beranů začíná v ledišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.

0: Eran v éteru. Nejlepší info ze zlínského hokeje na Hit Rádiu Zlín.
1: Každé sude úterý po 15. hodině patří na Hit Rádiu Zlín pořadu Beran v éteru. Tenhle díl je upřímně trošku těžký i pro mě jako velkého fanouška zlínského hokeje, protože aktuálně klub určitě není tam, kde bychom ho my fanoušci chtěli vidět. Asi ani kde bych ho chtěli vidět hráči a realizační tým a vůbec nikdo ho tam nechce vidět, teď, ale tak je to tak. Nicméně klub na to samozřejmě myslí, to nám určitě potvrdí taky moderátor Beranu Kuba Štefek. Kubo, prosím tě, tak pojď nám říct, co máte připraveno pro nás fanoušky, abyste se nás trošku jako udobřili zase.
2: Tak my samozřejmě všichni pevně stojíme za klukama, protože jak si před chvilkou říkala, vyhazovat všechny, to je vždycky takové to facebookové řešení a nikdo zatím nevidí, že je zatím spousta práce, odstupného a dalších věcí, kdy prostě to by byla sebevražda, navíc prostě všichni mají plnou důvěru a kdo sport dělal, tak ví, že prostě ty krize přicházejí a když se člověk v té jámě prohlubuje hloubš a hloubš, tak je daleko těžší se z ní vyhrabat, ale to odhodlání na klucích je úplně bez debat, protože nikdo by si nedovolil teďka lajdačit a hlavně všichni máme na zádech svá jména a ta důvěra v kluky je 100%. No ale co se připravuje? Tak samozřejmě všichni ví, že zítra nebo středeční utkání vlastně s Kolínem, tak je jednotné stupně 11 korun. Pro permanentkáře až do vyprodání zásob budeme dělat občerstvení ve fanzóně zdarma. Samozřejmě doufám, že se dostane na všechny, ale nejsme nafukovací, kdyby náhodou, nedej bože, někdo zůstal v uvozovkách ohladu a vyprodali se zásoby, protože fakt čekáme, že kluky přijde podpořit hodně lidí, tak se to přenese do dalšího zápasu. My máme kromě toho vstupného 11 korun, vlastně tak máme velký tahák do fanzóny a taky na čestné bůly, kdy nás navštíví Natálie Mlínková, která je teď momentálně včera vyhrála vlastně ženskou NHL, takže hned po čestném bůli si pojede do Prahy na letiště pro jejich ženský Stanley Cup, když to takhle můžu říct. No a taky je tam gesto z kabiny, kdy, jak tady mluvil Pavel a Ríša o sebereflexi a o tom začínat u sebe, kabina vlastně zaplatí autobus a vstupenky na sobotní výjezd do Litoměřic. Kluci se tak rozhodli před výjezdem do Havířova a před zítřejším zápasem je to prostě to, aby všichni fanoušci věděli, že to není žádný úplatek. Jsme na jedné lodi, jsme jeden klub a kluci si uvědomují, že je to obzvlášť bolavé pro fanoušky a proto tady to gesto udělali. Já to jenom kvituju, protože to ukazuje, že jsme prostě jako opravdu rodinný klub a že máme držet pohromadě.
1: Jo, prosím tě, ty jsi taková spojnice fanoušků a hráčů, řekněme. Jak se na to právě teďka na celý ten, řekněme, stav zlínského hokeje dívají ti fanoušci? Protože ty jsi asi taková ta první linie, která to nejvíc chytá, ne? Přímo při utkáních na tebe pokřikujou a tak?
2: No, to na těch utkáních to se dá, samozřejmě tam jsou emoce a já je prožívám taky. Nicméně potom ta noc po zápase, když se teda nedaří, tak je šílená. Ty soukromé zprávy jsou v řádech stovek, ale je to můj job a jsem tam od toho a nemám s tím problém, protože mám na to odpovědi takové a kluci to ví, že kdyby někdo lajdačil v kabině, tak já to řeknu normálně na rovinu, protože tak mi zobák narostl a jsme kámoši, nic takového tam nevidím. A tak to prostě je, ve sportu to někdy jde, někdy to nejde. Vyhrávat umíme společně a teprve se ukáže pravý tým, když jako i těma porážkama procházíme. A já jsem strašně hrdý na fanoušky Beranu, protože fakt drtivá většina za klukama stojí a když může, tak je bude podporovat za jakýkoliv situace.
1: Tak možná to trošku odlehčíme. Kdo z těch dvou pánů, co tady aktuálně před náma stojí, kdo nese ty prohry nejhůř? Kdo je takový ten, kdo se z toho hroutí?
2: Těle dvou, jo?
1: No, nikdo, že je pohoda.
2: Ne, je to samozřejmě, první rok mi trvalo taky nacítit, protože třeba já z fotbalové kabiny vím, že trvá nějakou dobu, než nacítíte, každý reaguje na ten problém nějak jinak a kluci se s tím vypořádávají těžko a o to víc s tím jako bojují na každém tréninku. Všechno vždycky vypadá dobře, akorát, jak třeba Ríša řekl perfektně, když jste v té krizi, tak ten puk 50 na 50 nejde k vám. A to jsou detaily, kdy prostě ono se to zlomí a zlomí se to tou prací a zase se budeme všichni radovat. Ale kluci to nesou těžce, ale nejsou tak, že by byli jako zlomení a hledali odborníky nebo mentální kouče. Jsou to velcí chlapi, zkušení hráči a spíš přenáší na kabinu to, že je potřeba se tím fakt prodrat.
1: Hoši, je to tak, co? Má Kuba pravdu? Vy tady tak stojíte s hlavama dolů svěsení, má vůbec ani žádný úsměv.
2: Oni se báli, co řeknu.
1: Chlapi říkali před chvilkou, že se nesmí usmívat, protože jsou poslední. Tak já myslím, že můžete, hele, klidně, jako co, ne, jak to berete?
3: Kuba má úplnou pravdu. Samozřejmě, pokud jsme na zimáku, nebo já to mám aspoň takhle, že dokud jsem na zimáku, tak mě to strašně štve všechno, ale potom dojdu domů, mám tam rodinu a já jsem strašně rád za to, že ta rodina je zdravá. Uvědomím si, že ten sport, jo, štve mě to, je to moje práce, ale prostě nejdůležitější pro mě je ta rodina. Tak se snažím to nějak ventilovat tím, že jdu radši na procházku, vypnu sociální sítě.
1: To je asi úplně to nejlepší, no. Co, Ryšo, asistent, co? Taky to tak máš? A nebo ty v tom žiješ furt a pořád jsi zavředlý v té hrůze?
4: Mám to podobně. já to mám o trošku horší, protože dojdu dom a moji dva kluci hrají taky hokej, takže vždycky první co, tak vy jste prohráli, co to je. Takže místo, abych si doma trošku odpočinul a přišel na jiné myšlenky, tak mě tam hnedka vpálí, takže je to těžší, ale je takový heslo, že když se vyhraje, tak se má slavit do půlnoci a druhý den se jede na novo. Snažím se to, že když se prohraje, tak do půlnoci prostě smutek, druhý den už na to nemyslet, prostě musíme teďka myslet pozitivně a co nejdřív to otočit.
1: Tak pojďme se odrazit, takže zítra, pánové, jo, domluveno? Zítra výhra?
4: Samozřejmě.
1: Výborně, tak končíme nový díl Berana Féteru. Já myslím, že velmi hezky a přátelé, slyšeli jste. Správný fanoušek fandí, když se nedaří, tak spoléháme na vás.
0: Berani jsou doma na Hit Radio Zlín. Poslouchej to nejlepší info ze zlínského hokeje.
5: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v Éteru.
6: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
7: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve

0: auto. Nejlepší dlažba, Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pip, pip.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: dneška?
1: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A celý tento týden v odpolední show tady na Hitradio Zlín soutěžíme o rodinné vstupné na procházku s mamičkami. A to je hrozně hezký.
2: Já mám zase ten úsměv, ale mě to prostě přesně, to je úplně krásný.
1: Mně se to líbí.
2: Jej, prostě jdeš vyvenčit lamu, jako. A my, to je boží.
1: Yes, to je super. A líbit by se to mohlo taky Honzovi, nazdár.
3: Čau, čau.
1: Co ty na to říkáš? To je ale dobrá výhra, co máme tento týden.
3: Ale naprosto epesní.
1: No tak výborně. Hele, čekají tě tři otázky. Co myslíš? Zvládneš to? Věříš si?
3: Doufám, že jo.
1: No tak
2: já ti když tak poradím, úplně tak. Vůbec se neboj.
1: Tak jdeme na to. No,
3: tak to je dobrý. Všechno zachráněno.
1: Tak, první otázka. Z jakého kontinentu lamy pocházejí? Je to za A Austrálie, za B Afrika, za C Jižní Amerika.
3: Tak hnedka takhle z hurta, jo.
1: No jo, tak takový křes ohněm, taková jako, myslím si, že tohle je nejtěžší, pak už to zvládneš.
2: Je to cečka.
3: Ježíš Maria.
2: Chceš poradit?
3: Já se tady potím, no možná by se to hodilo, jo.
2: Hele, tak jsou to Andy, takže jako Peru, Chile, Argentina a tak, takže...
3: Jo, takhle, no tak to Jižní Amerika.
2: No výborně, hezky pěkně.
1: Otázka druhá, čím se lamy živí? Za A rybičkami a sardinkami, za B trávou a rostlinnou stravou, anebo za C návštěvníky, co je přijdou pohladit.
3: Ježíš, no tak to Cčko je lákavý, teda. Že,
1: podle mě to tak jako je.
2: Aspoň prstíček, že by si jako uvedli.
3: Hele, ale dobrý, po té první otázce jsem se bál, ale tady jsem si celkem jistý, že to je Bčko.
2: No jasně, výborně, šikovný.
1: A poslední, jaký zvuk lamy vydávají, když jsou v klidu? Za A, hučí, pobrukují si, za B, zpívají si nahlas, anebo za C, jsou potichu.
3: Jasný, Cčko.
2: Já vůbec nevím, jaký dělá lama zvuk. Určitě to fakt nevím, já to zkusím najít.
1: A ona tak jako něco dělá, ne? Co myslíš? Já jsem... Tak jako zpěv to asi nebude, že jo?
2: Hej, prosím tě, tak je to Ačko, už to vím, je to Ačko.
3: Jakože to je Ačko, jo?
2: Fakt, tady si jako tak jako pobrukujou a hučí, jako. Fakt.
1: Jseš si jistý?
2: Řekni A.
3: No tak...
2: Fakt, věř mi.
3: Jasně, že...
2: Ty, ale to je pro mě naprostá novinka teda, to jsem fakt nevěděla.
3: No nic,
2: hele, teď to zjistíš, teďka ale... půjdeš prostě lamy vyvenčit a oni budou tak spokojení, že na tebe budou hučet a budou ti broukat, to je skvělý. To je super.
1: Hele, prosím tě, máš rodinné vstupné, dva dospělí a tři děti, koho vezmeš sebou?
3: Paráda, hele, vezmu dva dospělí a dvě děti, takže...
1: Tak i to je dobrý.
3: Vezmeme ještě někoho po cestě a bude to dobrý.
2: Ježiš, super. To je krásný.
1: Tak jo, tak díky, že zavolal, měj se hezky, ahoj.
3: Taky, čau.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín.

0: Tolik taky Jeleni na Hitradiu Zlín, odpolední show dneska v trochu jiném složení, s vámi Martina Šárka a 9. a 10. října nás čeká taky festival řemesel ve Zlíně na 14. a 15. budově Baťova institutu a jedna vlastně je to z nejkrásnějších akcí pro děti, protože si tam sami můžou vlastně hromadu těch řemesel vyzkoušet a co my víme, třeba se projeví nějaké první skryté talenty do budoucna.
1: Jo, že bychom měli stolaře třeba malého doma, konečně, no. Nebo vodaře, ježišmarja, ale víš, co mě na tom baví, že ta akce se vlastně jmenuje kompletně jako festival řemesel a profesí budoucnosti.
0: Aha.
1: V řemeslo je profese budoucnosti jako prase, že jo?
0: No jasně.
1: Takže prostě co jiného budeš potřebovat víc než řemesla? Za chvilku bude všechno dělat AI a k tomu řemeslníci.
0: Přesně tak. No a hlavně ti řemeslníci na tom neskutečně vydělají, protože nikdo to nebude chtít dělat, že jo?
2: Máme ji.
3: Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
12: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
13: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly.

0: Pojďme se na Hitradio Zlín podívat, co je za námi. Tak měli jsme tady berany v éteru, rozdali jsme vám rodinné vstupné na procházku s lamami. No a teď zase na druhou stranu, co nás čeká ve zprávách.
1: Martine, já na tebe mám velkou otázku, jo. Jdeš k volbám.
0: No jasně.
1: No proto, ty jo. Kdyby ne, tak fakt přeskočím ten stůl a liším tě, jako. Tak výborně, tak přátelé, i vy ostatní, takový jako uvědomělí, co jdete k volbám, tak za chvilku si poradíme, jak správně kroužkovat.
0: Hezky. No jasně.
1: No dobře,
0: tak určitě.
1: Tak za chvilku to uvěříme ve zprávách.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a momentálně se řeší odstavené vozidlo, konkrétně od Vizovic ve směru na Loučku. Tak pokud tady pojedete, nebo spíš radši nejezděte, protože prý se to nedá projet. Kdyby se našlo něco dalšího, dejte o tom vědět na WhatsApp Rádia Zlín 611 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
7: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
11: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Komunální volby se blíží, je proto dobré si připomenout, jak správně křížkovat, aby náš hlas platil. Tady je mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
12: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat, to znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
11: U senátních voleb je to jednodušší, vybereme jednoho kandidáta a lístek vložíme do obálky. Valašské Klobouky dokončují přestavbu radnice. Secesní dům Jana Horného na Masarykově náměstí už má opravené chodby nebo kanceláře. Aktuálně restaurátoři obnovují prvky na fasádě. I když práce ještě pokračují, volební místnost na radnici bude. Otevře se v provizorním režimu. Nebude ovšem možné přecházet od zahrady, ale jenom vstupem z náměstí. Češi jsou zdatní zahrádkáři. Vlastní potraviny si podle nového průzkumu doma pěstuje 7 z 10 domácností. Většina na zahrádce, jiní ale třeba i na balkoně nebo přímo v bytě. Hlavní motivací je získat čerstvé a kvalitní jídlo. O pořádání nejbližší volné olympiády má zájem 7 zemí. Letní hry v roce 2036 chce hostit Indie nebo Jihoafrická republika, ale taky Německo nebo Maďarsko. Mezinárodní olympijský výbor přijímá přihlášky do konce října. Pořadatele vybere za 3 roky. Až do večera čekejme slunce, zítra dopoledne má být ale na východě Moravy většinou velká oblačnost, která bude postupně mizet. Ranní minima kolem osmičky, odpoledne bude zase přes 20.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
14: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, východní Moravo. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tady.
0: Tak ještě jednou připomínám, dneska změna na Hit Rádiu Zlín, odpolední show s vámi Martin Král, ale Šárka je tady teda s náma taky.
15: Hej, víš, co mě přijde fascinující, to je příjmení, prostě jmenovat se Král, to je jako hodně topina.
0: No, jako já když si vzpomenu, co jsem zažil na základce, tak to bylo taky hodně top.
15: Dobře.
0: Ale určitě jsou na tom mnozí mnohem hůř. No každopádně, my po 16. hodině vždycky zdravíme nějakou obec a já jsem vlastně tematicky na to jméno vybral Martinice a jednak protože se to dobře jmenuje a druhak protože my se tam vždycky stavíme na zmrzlinu a to je úplně božská.
15: Ježíš, ano, zmrzlina z Martinic, pravda, yes. Pravda.
16: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Chvilku po 16. s vámi odpolední show Martina Šárka pro dnešní odpoledne a Vsetín má nový cykloprostor před nádražím a vznikl tam speciální cykloškpendlík.
1: Ono to zní fakt divně, že? Zní to je ten cykloškpendlík? A ty to neřekneš, co to je, že?
0: Ne. Já si to nechám pro sebe, ale jenom pro tuto chvíli a necháme hádat vás. 601 13 13 05 WhatsApp Hit Radio Zlín. Pojďte nám napsat, co si myslíte, že to bude.
1: Přesně, zapojte fantazii, úplně ta nejšílenější věc, co vás napadne, protože bacha, je to na Vsetíně, takže to určitě bude šílený, že jo?
0: Mně samozřejmě prvoplánově napadlo, že jo, vzít špendlík a propichnout gumu, ale...
1: Mně teda napadlo vzít špendlík a vypali z něho jako nějakou pálenku samozřejmě, že jo? Špendlíky, no jasně, že je na Vsetíně, Valašsko. No tak přátelé, teď je prostor pro vás teda, co je podle vás takový cyklošpendlík na
0: Vsetíně? Je vidět, že možnosti je hromada.

0: co je to cyklošpendlík? Vy jste nám napsali na WhatsApp Rádia Zlín hromadu zpráv. Správně z vás odpovědělo asi tak 6 nebo 7, něco takového.
1: Pěkně, dobře vy. Jasně, to je nuda prostě. Tak jako můžeme to říct teda, co to je reálně, že to je prostě 0. kilometr cyklostezek Bečva, Bevlava, Rokytenka, Jasenice. Prostě 0. kilometr, odkud můžete na Vsetín, ze Setina se vydat na různé směry prostě.
0: Já myslím, že ty naše varianty byly mnohem zajímavější.
1: Že jo, ten vypálený špendlík prostě do nějaké slivovičky pálenky, yes. To byl super.
0: No. Co mě ještě pobavila, tady zpráva od Patrika, cyklošpendlík bude podle mě něco s velkou hlavičkou, jakože třeba nějaká socha?
1: Jako víceméně jo, víceméně taky dobrý.
0: Skoro.
2: €10 000 za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi někdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlín.cz a hrajte o €10 000. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín. Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
5: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Vstávej, musíme se rozejít.
7: Kolik je hodin?
6: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
7: Jo, to nejde tak nahonem.
6: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
7: Za 5 minut, jo?
6: S námi zapomenete, co je čekání.
8: Internext. Internet děláme my.
9: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
10: To je nákupní centrum Čepkov.
9: Sortiment všeho druhu.
11: Restaurace, kavárna.
9: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
12: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
13: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
14: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
13: Všechno, zachraňte nás.
14: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
13: O, děkuju.
14: To my děkujeme.
15: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
16: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní 2 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
18: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
19: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
20: Náš výkup je teď totální hardcore.
21: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
22: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
23: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
24: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
25: Potkala jsem včera kamaráda ze základky, jindy bych ho asi viděla ráda, kdyby to bylo v nějaký lepší moment, ale nesla jsem zrovna odpadky, měla jsem tepláky, v druhý ruce jsem místo těch odpadků nesla zase koblihu, ládovala jsem se a nebylo to úplně jako příjemný v takovýhle situaci. Tak jsme se ptali, kdy jste někoho nějak nechtěně nebo v trapné situaci potkali vy.
26: Ahojky, mně se tenkrát stalo, že když jsem byla na koupališti, šel kolem kluk a nějak jsem si myslela,

0: se známe a já říkám, no jasně, je Péčka. Borec se zrudl a rychle odešel a zavrtěl hlavou, že asi to jako ne. Takže to jsme se tenkrát s manželem velice pobavili.
1: Nejsi snídaně.

0: A na Hitradio Zlín přichází další nejzbytečnější zpráva, kterou si ještě na konci dne budete pamatovat. Tentokrát si trochu zalítáme.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Já to opravdu odmítám uvěřit. Přátelé, mě už totiž Martin řekl, co bude dneska v NZ-ku a je to přijde naprosto šílený.
0: Je,
2: ne?
0: To, tak je pojď. To dobrý, tak jako pojď. Podle mě to byl prostě frajer, protože to konkrétně vynálezce frisbee Walter Morrison. On totiž myslel na budoucnost a vymyslel, že chce, až tady jako s námi jednou nebude, aby z něj vyrobili to frisbee. A fakt se to jako stalo, děcka, dostali to pozůstalí.
2: Ano, jestli jako tomu nevěříte, tak já jsem to fakt ověřovala a je to pravda. Oni prostě ho spopelnili a ten popel přimíchali do té plastové směsi.
0: Myslíš, že to fakt jako
2: frisbíčka.
0: Myslíš, že to fakt používají, jako
2: prosím,
0: že někdy
2: tě, ano, prej, jeho žena to ještě nějak symbolicky hodila na střechu, že to je jako prostě největší jako úspěch celého frisbí, že skončí na střeše jako.
0: Já kde je Walter
2: na střeše.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: nejstrašidelnější místa Zlínského kraje.
1: A prosím vás, tady na Hitrádiu Zlín vyrazíme se jednak trochu bát a druhak vyrazíme na Buchlov za tím nejlepším svatebním darem, který jsem kdy slyšel.
2: Ty jsi to rovnou prozradil takhle, no tak každopádně Buchlov je u vás, přátelé, u vás posluchačů Hitrádia Zlín zatím jako největší top z těch strašidelných hradů a zámků u nás ve Zlínském kraji, které vlastně tento týden tady tak jako vybíráme, protože Buchlov právě píšete na našem webu úplně nejčastěji. A já se teda nedivím, protože my jsme tady s Martinem to zkoumali, jo. Takže to, že je tam bílá paní, jasně, tak
1: to je nuda,
2: bude skoro,
1: známe
2: všichni. Na Buchlově přijde i černá paní, což je teda pro mě jako novinka. Ale hlavně tam mají přesně tak, jak jsi říkal, nejdivnější svatební hrad v historii, tam je prostě mumie. Jediný český hrad, kde je mumie. Opravdu reálná, opravdu mumie.
1: To je extra.
2: Prý se tam dostala tak, že mělo jít o svatební dár, no. Prostě tam někdo přivezl z cest. No.
1: Hezky, tak jestli i vy máte nějaký takovýhle tip o tom, co vám nejvíc nahání husí kůži, dejte o tom vědět na náš web hitradiozlin.cz a hrajeme o 10 000 korun a ty můžou být klidně i vaše.
0: Nejstrašidelnější místa Zlínského kraje. Na Hitradiu Zlín. Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlinmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
4: váš názor.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
15: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. Mogador.cz/kariéra.
16: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: bych jako nerad nikoho děsil. Tady odpolední show na Hitrádiu Zlín, ale jako ty je nám to, přinášíš velkou tragédii.
1: Je to fakt, je to tragédie, prostě normálně to řekni, prostě Česko nebude mít příští rok zástupce na Eurovizi. A je ne, to venku.
0: To je hrozný, jo. Co budeme dělat?
1: Ne, tak jako samozřejmě, zlý jazykové tvrdí, že ta soutěž je úplně příšerná a je to úplně jedno, že tam nikdo nebude.
0: Mě baví tenhle výraz, zlý jazykové, Pavel to nezná. Cože? A já jsem z toho nemohl, jako.
1: Takže z Eurovize se posouváme k daleko vážnějšímu problému. Pavel nezná výraz zlý jazykové.
0: Ano, tak ještě, fakt? Že jsme tady my, aby jsme to zachránili.
1: No, fakt,

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a teď už nesu dobré zprávy, nevidím tady žádné potíže nebo komplikace. Kdybyste ale náhodou na cestách na něco narazili, dejte o tom vědět na WhatsApp Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.

0: a zeď. Tweet, tweet!
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Hraní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
8: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Maximální cena nafty zítra klesne o 40 haléřů. Litr se bude moct prodávat na nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 46,07. Známe bližší podrobnosti ke konci továrny Baťa v Dolním Němčín na Uhersko-Hradišťsku. První půlka zaměstnanců odejde na konci roku, zbytek pak v březnu. Dohromady jde o 92 lidí. Závod v Dolním Němčí je jedinou továrnou firmy Baťa ve střední Evropě. Obuv se tam vyrábí přes 50 let. V dnešní době už ale podle firmy není rentabilní. Eurovize bude mít v Česku pauzu. Příští rok tam nebudeme mít svého zástupce, už to potvrdila Česká televize. Právě ta tam totiž umělce posílá a hradí jim poplatky. Letos ale kvůli zúženému rozpočtu Eurovizi vynechá a soutěž nebude ani vysílat. Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce Carlosi Alcarazovi 6-7, 4-6. Dařilo se naopak Karolíně Muchové v Pekingu, kde porazila bývalou světovou jedničku Naomi Osaka a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na krajanku Nikolu Bartuňkovou. I v dalších hodinách nám na východě Moravy bude vládnout polojasno nebo skoro jasno. Vydrží to i po celou noc. Noční minima klesnou zhruba k 10 stupňům. V údolích ale můžou být místy jenom 4 a ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra nad ránem se začne zatahovat a dopoledne bude hodně oblačnosti. Během dne se z toho ale zase vyloupne polojasno a zítřejší maxima 21 až 24.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
10: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
11: Tak ještě jednou připomínám, pro dnešní odpoledne velká změna tady na Hit Rádio Zlín. Místo Pavla Cacka, Martin Král a...
12: Se to zaseknul, nejsi si jistý, jak se jmenuješ?
11: Ne. No, tak já občas mívám takové alternativní identity.
12: Jo,
11: tak...
12: jasně, chápu. Tak počkej, tak když chceš být někým jiným, tak co být takhle radním Zlína?
11: Oh, a to by mohlo být docela cool.
12: No, oni ti dokonce chtějí přistavit kus radnice ještě k tomu.
11: No tak výborně.
12: No tak za chvilku to probereme.

0: Za námi Verona, tady v odpolední show na Hitradio Zlín pro dnešní odpoledne Martin a Šárka s vámi. Otočila,
1: fakt stojí za mnou, víš? Je právě teď za mnou, Verona, dobře.
0: Tak minimálně hudebně za námi jako je. Každopádně Zlín chystá dostavbu radnice, jak už tady padlo. A mě vlastně překvapilo, že jsem nevěděl, ona byla vůbec jako rozestavěná. Že
1: ono se to nezdá, jako to je barák něco... jako velký docela, no. Že? Tak máš pocit, že se tam už všecko vejde. Ne, prej ne, prostě potřebuji větší prostor. Aha. Chtějí to mít takové jako hezčí a hlavně tam musí být bufet. A taky to musí být vyhlídková terasa, protože kraj je má, tak je ostuda, aby Zlín neměl jako město, že jo?
0: Aha, no, no tak výborně. Tak hlavně, jasný. Aby tam měli takový ten automat, kde je kafe za 5 korun.
1: Ježiš, já prosím tě, myslím, máš tolik dobrých kaváren, tam nepotřebuješ laciný hnusný kafe.
0: No to je pravda, tam no, to je zase o něčem jiném.

vybíráme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Tady odpolední show pro dnešní odpoledne, s vámi Martin a Šárka, a teď se rozhodne, jestli my dva vůbec můžeme tady spolu nějakým způsobem fungovat.
1: Hej, já jsem se teď fakt jako lekla. Přátelé, my chceme mluvit o tom, že teda v Jarošově bohužel bývalý pivovar už bude jako zastavěný, postaví tam prý byty a tak podobně. A teď jako tady chceme řešit teda s váma, že jako jak tady jak to jako oplačím, jo. No. A já říkám, že pustíme Argemu, a Martin na to, co jako proč?
0: Co? A to, co to je? Jak co?
1: On fakt, já jsem se fakt lekla, že nezná jarošovský pivovar, ne, od Argemy, ale už jsme si to jako ujasnili.
0: Já jsem si to tady našel, tak, je to ten song, co zní jako dechovka,
1: ano,
0: takže je to dobrý, to znám.
1: Je ten song, co zní jako dechovka. Dobře, to je prostě, ježišmarja, jak můžeš na Moravě žít a neznat prostě Argemu, pro boha.
0: Ne, já no to tak znám, jenom nevím, že je to Argema.
1: Aha, dobře, tak v pořádku, tak ano, tak tenhle song pustíme, až nám tam začnou zastavovat náš jarošovský pivovar. A hlavně víš to, tak on o pár metrů dál funguje jakoby znova, takový nástupce,
0: no
1: že
0: no tak to je dobrý.
1: Takže výborně. Vlastně na pivo furt můžem, je to v pohodě.
0: Super.
1: Svět je pořád hezký.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
13: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
14: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
13: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
17: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Úterý 6. října, vyladíte Hitradio Zlín, odpolední show Martin a Šárka s vámi. Pro dnešní odpoledne výjimečně a dneska jsme tu měli další díl Berana v éteru. Vyspovídali jsme nového kapitána zlínských hokejistů Pavla Sedláčka a taky jeho asistenta Richarda Jarůška. Kdo nestihl, tak si to můžete od zítřka pustit na webu hitradiozlín.cz.
1: No a přátelé, když už tam budete na tom webu, tak se rovnou můžete přidat k soutěži o 10 000 korun. Stačí nám napsat, co jsou podle vás ta nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Hledáme temné uličky, děsivé hrady a všechny tady ty šílené věci. Tak prosím pěkně pište na webu hitradiozlín.cz, ať máme ten seznam hezky do Halloweena hotový.

0: Odpolední show Hit Rádia Zlín pro dnešní odpoledne v mimořádném složení. Martin a Šárka s vámi. A já, když jsem dneska přicházel, tak jsem tady zakopl málem o stroj času.
1: Ano, přesně tak. My jsme se to tady nachystali, protože jsme si říkali, že pro naše jako ctěné posluchače natočíme zprávy z budoucnosti a jak jinak to udělat, že jo, než tím, že se přesuneš do budoucnosti, že jo.
0: Přesně.
1: Takže jsme se přesunuli do roku 2086 a natočili jsme, jak asi budou vypadat zprávy v té době.
0: No já doufám, že tam jsou samé pozitivní věci, samé hezké sluníčkové.
1: Ne, samozřejmě to úplně přesně naopak, ale víš, co mě potěšilo nejvíc, hej. No. Pustil si to kamarád, ne? A pak mi jenom napsal. A ty si myslíš, že v tomhle roce ještě budeš ty číst zprávy, jo? Au, prostě au.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Já jsem nevinnej.
14: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
15: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
16: Bacha, Benka.
15: Z vězeňského prostředí.
17: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more?
15: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.

0: pozvánka.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. Mogador.cz/kariéra.

0: Nechce se mi, ale musíme. Bohužel pro dnešní odpoledne, v odpolední show tady na Hit Radio Zlín, je čas se rozloučit.
1: Prosím tě, takové řeči vždycky, jak nechce se mi. Jako, to by se nechce jít domů.
0: A co jako jo,
1: dát ale... si nohy na stůl, mít chill, jako.
0: Ale jako bavilo mě to.
1: Já chápu, ale tak si to dáme třeba zítra znova, třeba bude Pavel ještě furt nemocný.
0: No to se může stát, no, počkej, on jako, je taková herečka.
1: Právě, jako je to chlapa má rýmičku, takže nejméně 14 dnů ještě tady budeš vysílat.
0: Je.

0: Zlepši si náladu. Hit
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S menším zdržením počítejme ve Zlíně při Lukách. Na Vizovické mění sloupy trolejového vedení. Znovu otevřená už je silnice mezi Zahnašovicemi a Lechoticemi. Oprava je hotová. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. MUDr. Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Samohýl Motor. Ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky CZ.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
2: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vakcíny proti chřipce jsou připraveny pro seniory, pro ostatní dorazí později. Lidem starším 65 let je hradí pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes znovu apeloval hlavně na seniory, aby očkování nepodcenili.
12: Že pro seniory 65+, chřipková vakcína v tuto chvíli je k dispozici, mohou ji využít, mohou navštívit svého praktického lékaře. A počítáme s tím, že v těch následujících týdnech by měly do České republiky dorazit další vakcíny během října a začátkem listopadu.
11: Vakcín proti COVID-19 bude letos k dispozici 900 tisíc. Je to poslední část dodávky z původní společné objednávky Evropské unie. Policie zadržela zloděje, kteří kradli pracovní stroje v Pardubickém kraji a na Vysočině. Odcizené bagry nebo traktory upravovali a prodávali v Česku i na Slovensku. Podle kriminalistů trojice ukradla 10 strojů a způsobila škodu za zhruba 4 miliony korun. Hrozí jim 2 až 8 let vězení. Studentských demonstrací se dnes ve Francii podle pořadatelů zúčastnilo 450 tisíc lidí, z toho 100 tisíc ve francouzské metropoli. Odhad úřadu je zhruba poloviční. Demonstranti a odbory požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou ve zchátralém stavu. Zasněná krajina se vzdušnými objekty, oranžovými bojkami a majákem, který promítá úryvky z české literatury. Tak vypadá náš pavilon na aktuálním knižním veletrhu ve Frankfurtu, kde je Česko čestným hostem. Součástí instalace je také výstava českých knih v originále a překladech a unikátní plátno, na které malují zároveň umělec i robot.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
11: V průběhu večera noci polojasno, od jeho západu místy oblačno, zataženo, zejména v Čechách se opět ráno budou tvořit mlhy. Ranní teploty 11 až 6 stupňů, lokálně i přízemní mrazíky. Zítra přechodně více mraku, ale odpoledne ještě teplo a jasno. Nejvyšší teploty 18 až 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
14: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezký úterý. Bylo krásně, tak to věřím, že náladu zlepšilo. No a dál vám budou náladu zlepšovat ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Snad jste ready? A hned na začátek dorazí legendární Roxette a June Afternoon. Tak jdem na to.

Tears for Fears a jejich Shout v éteru Hit Rádia. My už naštěstí křičet nemusíme, my totiž můžeme telefonovat. Telefonovali jste dneska někomu? Doufám, že jo, já taky, několikrát dokonce, protože dnešek je významný den pro telefonování. Je to totiž právě 6. října 1876, takže před 150 lety, co americký vynálezce Graham Bell uskutečnil první telefonický hovor, první skutečný telefonický hovor se svým spolupracovníkem Thomasem Watsonem. Je to 150 let. Člověk by si řekl, že to možná bylo i víc, ale ne. Přesně na den, přesně 150 let. On měl ten telefon teda na patentovém úřadu dan už půl roku předtím, ale první opravdový telefonát proběhl až potom. Tak pokud jste dneska nestihli telefonovat, vemte ten telefon do ruky a jděte někomu zavolat. Zavolejte třeba svojí babičce. Já jsem jí dneska volala, dost možná i poslouchá, takže zdravíme. Ale schválně, fakt, jo, hele, pár minut, zkuste to. A pak se vrátíme k těm nejlepším hitům. Samozřejmě, ty jsou totiž nachystaný.

0: Urban Cookie Kolektiv, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Krásné úterý, ano, vidíte to, jak se nenápadně suneme k tomu víkendu. Takhle, nevím, jestli je to teď úplně optimistický, protože už jenom tak jako den a půl se budem užívat babího léta. Pak se to má docela rapidně zkazit, tak doufám, že jste na to psychicky připravený. Jo, zároveň, hele, důvod koupit si hezký holínky, jo, nebo třeba nějaký novej pršiplášť, vždycky na to musíte najít to pozitivní. Platí? No a s těma nejlepšíma songama se to taky bude snášet o něco líp. Za chvilku s námi Madonna, Gigi D'Agostino nebo The Colin.
1: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace. Kavárna.
1: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
3: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Show The Calling, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A na svobodě jenom 6 dní, doslova. Prosím vás, policisté teď totiž zatkli muže, který byl opravdu propuštěn z vězení 6 dní předtím. Ale co je na tom fascinující, on se totiž pokoušel vykrást zubařskou ordinaci. Mě úplně fascinuje, že se někdo snaží dostat do zubní ordinace, když je zavřena. Jo, pač většina z nás tam nechce ani když je otevřeno. Ale hlavně, co si chcete jako odnést ze zubařské ordinace? Jo, asi se ten kov dá jako prodat, ale podle mě jako zubařskou vrtačku prostě nechcete vidět, natož ukrást. To podle mě nosí smůlu, to jsou podle mě prokletý předměty. Prosím vás, nedělejte to. Jako, a hlavně, jak to chcete prodat? To asi každý pozná, že je to zubařská vrtačka, ne? No jo, no, lidi zkouší očividně lecos. Já zkusím další songy. To by se mohlo povést. Zvlášť, když s tím dalším je jedinečný Tom Jones.

0: Bruce Springsteen to prostě umí. My Hometown v éteru Hit Radio. Hezký večer. Doufám, že za sebou máte hezký den. Takový ten, že si teď večer řeknete, ale jo, jo, dobrý to bylo. Že jste se aspoň jednou, dvakrát zasmáli. Jo, jo, úplně slyším, jak kejvete, perfektní. A že to nebyl průšvih. Jo, to doufám. No a důležitý je, večery jsou zásadní, že jo, abyste se dostatečně připravili na spánek, ale také, abyste ten den tak jako uzavřeli. To znamená nějaký dobrý jídlo, takže dobrou chuť, pokud právě večeříte, k tomu nějaký příjemný nápoj a to nejlepší pro vaše uši. No? To máme, to nejlepší z 80., 90. a milénia jede dál. Za chvíli Avril Lavigne, W nebo Sandra.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás před výběr.
5: Rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
6: vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
5: Hey, this is Ava Max.
6: All the hits.
7: Hezký večer, doufám, že si užíváte úterý a k tomu samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a teď, pojďte to zkusit, pojďte se trochu zavlnit. Tohle je totiž Shakira.

Doufám, že si to užili nejen všechny Kláry Činasky v éteru Hit Rádia. A včera se stala strašně krásná věc. Možná jste to zaregistrovali. Dva nejstarší muži světa slavili narozeniny. Ano, protože oni se narodili přesně rok po sobě. Jeden je z Brazílie a druhý je Australan, takže ne, nejsou to sousedi ani bratři. Ale je to hrozně hezký. Takhle, nejsou to žádní mladíci, jo, to je asi jasný z toho, že jsem řekla, že jsou to nejstarší muži světa. Prosím vás, jednomu z nich je 114 a druhý je o rok mladší, 113 let. Neuvěřitelný věk. Každopádně oba jsou poměrně v kondici. No a tím, že slaví na stejný den, tak si dokonce udělali navzájem přání. To je hrozně hezký. Prostě přes půl světa si pošlete přáníčko, jo? Protože jste nejstarší chlapi na světě. Takhle. Mají pánové ještě co dohánět, protože úplně nejstarší paní je 117, jo? Tak budem držet pěstí, ať to tam kluci dotáhnou. Ale zároveň ta myšlenka je hrozně hezká. Zkuste si najít v rámci světa, nebo třeba i republiky, někoho, kdo se narodil ve stejný den jako vy. A posílejte si přáníčka. No a když bude starší, tak je to ještě lepší, páč si každý rok připomenete, jak mladí krásně jste. Teď už ale tahle legendární záležitost. Michael Jackson a Thriller.

0: Tohle jsou Texas in our lifetimes. To s Hit Radiem, krásný večer. 19.19 jsem vám chtěla říct. No můžete si zkusit něco přát, jo. Hele, já třeba na to věřím. A i když se to nesplní, no tak nevíte, že jo. Třeba zrovna bylo těch přání příliš. Jo, ale dobrý je to zkoušet, opravdu. 19:15, doufám, že máte hezký úterý, že jste si užili i to stále pokračující babí léto. Držíme si pěsti, ať to vydrží alespoň do čtvrtka. Co zaručit můžu? To přísahám, to jsou ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. No a za chvilku třeba skupina, kde dominovala hlavně krása. Tak to prostě je. Sugar Babes byly prostě nádherný, je to tak. A ještě k tomu uměli zpívat, to je win-win, dáme si je za chvilku, k tomu Chemical Brothers nebo Chris Isaak.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.

0: Chris Isaak a Wicked Games. Jste s Hitradiem, hezký večer. No prosím vás, velký úspěch se stal, pravda, díky umělé inteligenci. Ale i tak, je to obrovský úspěch. Podařilo se totiž rozluštit jeden Napoleonův dopis, šifrovaný, jo, který byl záhadou 217 let. No a AI to rozluštila za 6 hodin, což je docela hustý, teda. I tak si myslím, že bychom to s ním neměli přehánět, ale tohle je velkolepý, jen bych asi čekala, že to bude něco víc jako dobrodružno. Jo, protože ten šifrovaný dopis byl v podstatě pokyny k tomu, jak postupovat v dalším pohybu, mezi sebou komunikovali Napoleon a generál Marmont, jo. A bavili se o tom, kam mají poslat vojska. Čekala bych něco takového peprnějšího, jo, když tady na to čekáme 217 let, ale nevadí. Očividně i tehdy byly některé zprávy takový ne zas tak zajímavý, jo. Taky určitě dostáváte občas takový SMSky, který vlastně klidně nemuseli proběhnout, jo. Ale je to super, je to velký úspěch, třeba se nám podaří takhle rozluštit i další zajímavý tajemství, který máme, že jo. Člověk si počte, o čem se bavili tenkrát, no. Vesměs to bylo vlastně nudný jako teď, akorát prostě více zdili na koních a trošku více mezi sebou prali. No, no dobře pro ně, výborná věc, objevili jsme další kus historie, to je skvělý a my budeme v historii pokračovat, i když ne tak hluboko. Teď jsou tady totiž Snap.
1: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerov Personální Sputnik.

0: Jenom láska. Janek Ledecký právě teď na Hit Rádiu. Krásný večer. A doufám, že máte. Jo, to nejsou plané řeči. Já doufám, že si ho užíváte ten večer. No a že si užíváte samozřejmě ty nejlepší songy. Protože jo, pojďme si to říct. Hele, 80, 90 a milénium. To bylo to nejlepší. Dobře, ještě možná předtím. A občas se něco vyskytne, ale když si vezmete spoustu současných songů, tak často vycházejí z těch původních, že jo. Takže dobrý, dobrý, můžem to klidně říct, bylo to nejlepší, jo. No a v tom budeme přesně pokračovat. Za chvilku s námi třeba No Doubt a taky tahle romantika. Westlife a Mandy už za chvilku do vašich uší.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
4: laminátovou
3: a voděodolnou,
4: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
3: Přesně.
4: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Když chceš

0: Banka.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
3: Běž už.
4: Více na cestaodpadu.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: 8. hodina je tu, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hity jsou tu, za chvilku Evanescence a právě teď White Town a Your Woman. Tak jdem na to.

0: Future Life, tohle show Evanescence v éteru Hit Rádia.
1: No a pokud se opít, tak rozhodně v Japonsku. Prosím vás, tam totiž mají výbornou věc. Policisté mají speciální metodu na lidi, kteří to přehnali s alkoholem. Jo, neházejí vás do taxíku, ne. Normálně z vás udělají lidský burrito. Říkají tomu futon roll a vypadá to přesně tak, jak to zní. Jo, nemůžete se potom hýbat, nikoho nepraštíte, že jo? A policisté vás odnesou jako roli koberce. A takhle, je na to 100% potřeba speciální výcvik, aby to burrito bylo pevné, aby nic nevypadlo. A zároveň, aby se ten člověk neudusil, to je jasný. Je to vlastně trošku jako s miminkama. Ani jeden neví moc, co se děje, mají žízeň, jenom ten jeden je o poznání těžší. Tak do Japonska, jo, když tak. Další hity k tomu, tohle jsou CC Catch.

0: Paul van Dijk s námi v Eteru Hit Rádia. Hezký večer. A hlavně krásné úterý vám všem. Doufám, že jste to zvládli s úsměvem na rtech. Hele, zítra už je středa.
1: Jo, to už je skoro vlastně pátek,
0: když přihmouříte hodně oči. Hodně oči. Ale s námi vám to rozhodně uteče rychleji, jo? Aktuálně si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku už třeba Era, taky Kim Wilde, nebo... Věřím, že třeba Linkin Park a In The End vás potěší všechny.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Era a Ameno. Jste s Hitrádiem, přeju vám krásný večer. Budete dneska koukat? Takhle, je to hlavně pro silné povahy. Česko dneska nastoupí proti Anglii, v Anglii ještě ke všemu, takže pro Angličany domácí půda. Jako takhle, nejsme favoriti, to asi tušíme, ale je pravda, že náš tým hraje zápas od zápasu líp. Jo, tak třeba se dostaneme na tu úroveň, že už to bude úplně perfekto. Jednou, někdy, v budoucnu. Každopádně pokud budete koukat, tak přeju pevný nervy, začínáme 20.45, držte se, jo, žádný slzy zbytečný, prostě víme, jak to je, Anglie je extrémně silný tým, no a můžeme doufat, pač doufání nám nikdo nevezme a naděje umírá poslední, jo, no a abyste na to měli ty nervy, tak si dáme další hity, tohle už jsou Ace of Base.

tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

začínáme na Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer. Díky, že i dnešní večer jste strávili s námi a taky s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Doufám, že jste si to cestování časem patřičně užili. Slyšíme se spolu zase zítra, budu se moc těšit. No a za chvilku douší další songy. Čekají nás Spice Girls, jo, taky Beyoncé a taky tahle legendární záležitost.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hitradio.

0: nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
1: Restaurace.
2: Kavárna.
0: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
3: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
6: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a v Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.

0: the answer.
1: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem. Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: Hit Radio.

0: that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.
1: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace,
3: kavárna
1: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
2: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: věcí na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.